0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: But you're just a boy.
1: Hit Radio City.

0: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Andrej Babiš odmítl pravidelné schůzky s prezidentem. Premiér nechce obnovit společná jednání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Podle něj se názory vlády a prezidenta liší a na podobná setkání nemá čas. Petr Pavel přitom tvrdí, že lepší koordinace je v zahraniční politice důležitá. Na obnovení pravidelných schůzek chce proto dál trvat. Požár ve Zlíně ještě není u konce. Hasiči budou až do dnešního rána hlídat doutnající trosky výškové budovy v bývalém baťovském areálu. Během dne se bude rozhodovat o znovu otevření uzavřených ulic. Baťův institut zůstane kvůli následkům požáru zavřený až do neděle. Krajský úřad ale podle hejtmana od dneška obnoví běžný provoz. České finále Wimbledonu přilákalo rekordní publikum. Sobotní souboj Lindy Noskové s Karolínou Muchovou sledovalo na Primě 764 tisíc diváků. To znamená téměř 37% podíl na televizní sledovanosti. Zápas tak zaujal více lidí než poslední české finále Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou. Zájem fanoušků o český tenis je tak znovu mimořádně vysoký. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: O víkendu začaly nezbytné opravy na Hlávkově mostě. Tramvaje přes něj nejezdí vůbec. Mají stanoveny odklonové trasy. Provoz aut je ve směru na Holešovice sveden do jednoho pruhu. Oprava Hlávkova mostu je nutná kvůli korozi železobetonových desek. Omezení potrvá do konce prázdnin. Zároveň správa železnic zahajuje rekonstrukci stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží a to omezuje provoz na magistrále. Převážně slunečno, jasná, polojasná obloha. Ranní teploty se drží na 14 stupních, odpoledne letní hodnoty kolem 30. Slabý vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava,

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ráno, akorát jsme tady, je to teda zatím dva ze tří.
2: Dobré ráno všem.
1: Čau Dave, ahoj lidi a Jasmin tam má ještě dovču, tak my jsme už zpátky, ty jsi tady taky nebyl minulý týden, že jo?
2: Nebyl jsem tady a věřím, že i spousta našich posluchačů si vzala první týden prázdnin volno, takže se teďka vrací doslova ke strojům.
1: Ale určitě spousta stálých posluchačů tady je a mě by zajímalo, kolik lidí se teďka řeklo, a je, ty vole, už jsou zase zpátky.
0: Hit Radio City.

0: Rádio Vaka Vaka, tak tímhle jsme odstartovali tu pondělní snídaní šampionů. Dobré ráno, 6 minut po 6. s vámi Michal a David. Krásné ránko.
1: Ahoj.
0: Ahoj. 2 týdny tady člověk není a přiznám se, mám s tím trochu problém. Konkrétně s tlačítky, občas tak jako tápu, který zváčnou. Zatím všechno v pohodě, jo. Tak by mě zajímalo, jak dlouho bude trvat návrat do té rutiny. Ty jsi tady nebyl týden, Dave.
1: Je to tak a taky si zvykám.
0: Jaký to bylo?
1: Bylo to neskutečně příjemný.
0: Jako nebýt tady.
1: Je to tak, hlavně to vstávání a myslím, že i posluchači mi dají za pravdu, kteří se třeba zrovna teď vrátili z dovolené, že když chvíli nemusí vstávat takhle brzo, strašně rychle se na to zvykne a je to strašně příjemný.
0: No, jak se to říká, nalepší se, dobře zvyká, dolů se jde hůř, jo?
1: To
0: takže
1: tak.
0: Chápeme, no. Tak nicméně jsme tady a dopadlo to. A nás by teda zajímalo, co vy, jak dlouho vám trvá návrat do reality, za jak dlouho opět se zaběhnete v tom klasickém pracovním režimu. O tom bude minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jak dlouho vám trvá, než naskočíte zpátky do pracovní rutiny. Číslo znáte 777-937-777. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp, tak se těšíme. No a teďka k vám posíláme další hity. Tohle jsou Linkyni. Jo.

0: tohle jsou Linkyni, tohle je Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, krásné ránko. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak dlouho vám trvá, než se rozjedete po tom, co se vrátíte zpátky do práce po dovolený. Tak víš, třeba Martina, Kladno, ahoj, tak 3-4 dny, v pátek budu dobrá. Taky Ivan Olomouc, většinou během 2 dní, píše i Klára Petřvald, návrat do pracovního režimu přijde tak v pátek. Petr Hradec Králové, jsem po 3 týdenní dovolené, myslím, že se nerozjedu a popravdě přemýšlím, že to v práci zabalím úplně. To jsou takový ty myšlenky, ano, když se vrátíme z dovolený. A taky tady je hlasovka od Radka z Plzně.
1: No, dobré ráno. Tak netuším, jak dlouho mi to bude trvat po 14 dnech. Když jdu zase do práce, ale myslím si, že od 7:30 to bude potom hodně rychlý, což mě čekají pacienti. Tak se mějte hezky, ahoj.
0: No tak Radku, děkujeme za hlasovku, zvládni to. A zvládněte to vy všichni, kdo jste se vrátili podovče stejně jako my dva tady.
2: No těch zpráv bylo výrazně míň než obvykle, takže to vypadá, že se ještě spousta lidí zpátky za stroj nevrátila.
0: Možná spousta lidí ještě spí.
2: Nebo.
0: A ti, co nás poslouchají v zahraničí na dovolený, tak ještě asi, myslíš, že v 6 ráno jdeš k moře, ještě asi ne, co?
2: To asi ne.
0: To asi ne. No tak jsme rádi, že vy tady jste s námi a pro vás, kdo nás ladíte takhle brzo ráno, máme další skvělý hity. Rehab i na DJ Sesh Rock My Bar na Hit Radio v 6.12. No, tak jsme to pokazili, to říkám, no Davide.

0: čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, tohle je Rehab, Ina a DJ Sesh, Rock My Body. Internet off, Instagram off, možná i vy to máte na dovolený, takže vůbec nevnímáte tyhle věci. Jedný informaci jsme se ale vyhnout nemohli. A to je tenis. Vracíme se zpátky do víkendu, tohle je totiž potřeba ještě jednou připomenout. Obrovská gratulace Lindě Noskové, která v 21 letech vyhrála Wimbledon. Dokonce tam za ní přijel i její taťka do Londýna a vyprávěl, jaká cesta to byla, jak hráli, kde se dalo a bylo to zadarmo, protože pracoval na železnici, jak přespávali v nádražních ubytovnách a v zimě jak odhazovali sníh z kurtu, aby jenom mohli trénovat. A Linda prý nikdy neřekla, že nechce trénovat. Takže tohle je za mě neuvěřitelné. Na cesta, tak ještě jednou gratulujeme.
1: No, gratulace patří taky Karolíně Muchové, která skončila na druhém místě a v tom bylo vlastně to finále tak speciální, protože se v něm utkali dvě hráčky stejné národnosti.
0: To je pravda, no a vlastně kolik teda Linda Nosková vyhrála, kolik si odnese domů, to nás zajímá.
1: Tak to zajímá asi všechny, na to, že je 21, tak je to slušná částka v přepočtu zhruba 111 milionů korun. Je to totiž zajímavost Wimbledonu, že ženy berou stejné peníze jako muži.
0: Takže tam je ta rovnoprávnost.
1: Je tam ta rovnost, ale úplně s prázdnou neodejde ani Karolina Muchová, která skončila na druhém místě. Píšou tady v přepočtu 55,5 milionu korun.
0: Nic moc.
1: Tak to při pondělku by to bodlo. Ale
0: je to takzvaně malá domů, dalo by se říct. Když to jsou obě češky, no malá, spíš teda velká, no. Tak moc gratulujeme, jsme rádi, že vás máme, ženy. A jsme rádi, že máme i vás tady, kdo nás sledíte chvíli po čtvrt na sedm. Damiano David, The First Time, za malou chvíli. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách za volantem. Přihodíme aktuální dopravu, tak hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
4: Rich Nick Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nick Vošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert.

0: Dumb.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z hlavního města hlásíte uzavírku na Praze Západ, v Černošicích v Alešově ulici mezi křižovatkami ulic Smetanova a k Dubu je silnice uzavřena.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. George Ezra, Shotgun, 6 hodin 30 minut. Ladíte pondělní Hitrádio a snídení šampionů, s vámi Michal a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Čechy stále víc zajímá, kolik vydělává jejich kolega. Podle průzkumu se o výši mest spolupracovníků zajímá už 62% zaměstnanců. Téma navíc posilují i připravovaná pravidla Evropské unie pro větší transparentnost platů. Jannik Sinner podruhé za sebou ovládl Wimbledon. Světová jednička ve finále porazila Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získala pátý grandslamový titul kariéry. Díky triumfu si navíc upevnil první místo světového žebříčku. Grilování je podle odborníků stále ukázkou tradičních rolí mužů a žen. Zatímco muži se nejčastěji ujímají masa na grilu, ženy připravují přílohy a zázemí. Antropologové říkají, že nejde o biologii, ale o dlouhodobě zakořeněné společenské stereotypy, které přetrvávají dodnes.
0: Tak ono to vlastně dává smysl, že jo? Si představ, nevím, pravěk, když šel chlap lovit, tak pak toho mamuta musel samozřejmě naporcovat, že jo? Potom tepel na úprava mamuta, to musíš hlídat, medium, rare, rare, když ho na tom ohni nechal dlouho, tak to bylo well done, no a bylo.
2: A žena mezi tím připravovala salát, pečivo,
0: jasně.
2: Alkoholické, nealkoholické nápoje.
0: Samozřejmě to bylo bez konzervantů, bez ejček, že? Všechno to bylo takový přírodní. Cher, Believe, další muzika pro vás, kdo nás ladíte, 2 minuty po 6:30. My jsme Hit Radio a přejeme vám fantastické pondělní ráno, šampioni. Tak pojďme na to.

0: taky Hit Radio, 6 hodin 38 minut, dobré ránko. Otázka na vás, pijete kafe? Mhm, dobře. A taky vám přijde, že vědci se pořád tak nějak nemůžou dohodnout, jestli teda je nebo není kafe zdraví prospěšný.
1: Tak s čím přišli tentokrát?
0: No s čím, tak schválně, Davide, typni, jestli teda říkají, že kafe jako dobrý, anebo jestli říkají, že kafe špatný.
1: Tak tentokrát si typnu, že říkají, že je špatný.
0: Tak tentokrát to je tak, že říkají, že to je dobrý.
1: Aha.
0: Jo, že to je dobrý, jo. Tak píšou tady, že 2 až 3 kávy denně nám můžou přidat roky života, jo. Tady ten výzkum zkoumal tisícovky lidí a kofein prý prokazatelně chrání srdce a snižuje riziko civilizačních chorob, no. A já si říkám 2-3 kafe denně, platí to ze svýho, tak možná ti to přidá roky života, ale trošku ti to zasáhne teda do peněženky, jo. Ale vlastně asi to platí, protože nemít svý 2-3 kafe do 9 dopoledne, tak je spousta našich kolegů rozhodně po smrti. Včetně nás dvou. Dívám se do slovníku. Za malou chvíli další hity, třeba Kraní kávičce, kterou se teďka chystáte nebo kterou už máte na stole, Cudzinka v tvoje zemi,
1: která vám právě teď prodlužuje život.
0: Přesně tak. A budeme rádi, když si prodloužíte život i tady s tou muzikou. Za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Muzikál víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Praze východ v Mnichovicích, v Ondřejovské ulici u křižovatky s Jiráskovou probíhá údržba vozovky, počítejte s omezením. Přejeme šťastnou cestu.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: 6.50, tohle je Hit Radio, dobré ráno, máme na vás takovou osobní otázku. Nadáváte za volantem? No tak taky dost záleží, v jaké značce auta sedíte. Máme tady britskou studii, která sestavila žebříček aut, ve kterých řidiči nadávají ze všeho nejvíce. Třetí místo. Tipni, Dave, třetí místo. Značka auta.
1: Tak já zkusím tipnout třeba Audi.
0: Tak je to BMW.
1: No, tak to nejsem tak daleko.
0: Nejsi tak daleko. Druhé místo Škodovka a první místo Land Rover. Ale takhle, jak jsem říkal, je to britský žebříček, tak samozřejmě Land Rover na prvním místě. To je vlastně asi jako, kdyby to byla u nás Škodovka.
1: No jak by to vypadalo podle tebe u nás?
0: Podle mě, tak myslím si, že na prvním místě by to byla Škodovka.
1: To je velmi pravděpodobný, protože v absolutních číslech se v Česku nachází zaregistrovaných zhruba 2,5 milionu automobilů značky Škoda.
0: No a proto si myslím, že druhý místo by obsadila firemní oktávka v kombíku a na třetím místě manažer v Superbu, jo? Že by ten žebříček vypadal nějak takhle. No tak zkuste to dneska na silnicích bez nervů a bez nadávek, já vím. Ale my víme, je to strašně těžký, no, se dostat prostě do práce, aniž by vás někdo nenaštval, víme. Tak to zvládněte, no a k tomu vám dopomáhají další parádní hity Liquido Narkotik. No a do sedmé, než vám David dá další zprávy, stihneme i Ellie Goulding. Tak pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Problémy Volkswagenu dopadají i na české firmy. Čeští dodavatelé hlásí kvůli omezení výroby pokles objednávek o 10%. Nejistotu navíc zvyšuje rozsáhlá restrukturalizace německé automobilky. Podle odborníků je ale zatím předčasné mluvit o zavírání továren. Německo je přitom klíčovým odběratelem českého autoprůmyslu a míří tam téměř třetina jeho exportu. Požár baru v Bangkoku si vyžádal desítky obětí. Při nočním požáru v thajské metropoli zahynulo nejméně 27 lidí a dalších 63 utrpělo zranění. Stav 22 z nich je potom podle místních úřadů kritický. Příčina tragédie zatím není známá. Městská správa považuje současnou bilanci za konečnou. Mariano Rajoy pobouřil výrokem o francouzské reprezentaci. Bývalý španělský premiér prohlásil, že ve francouzském fotbalovém týmu nehrají žádní Francouzi. Jeho slova vyvolala kritiku jen krátce před semifinále mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Výrok naráží na původ řady francouzských reprezentantů, kteří se ale ve Francii narodili nebo mají francouzské občanství. Semifinálový šlágr se hraje zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pražští hygienici řeší výskyt štěnic v ubytovacích zařízeních. Netýká se to pouze ubytoven s nízkým hygienickým standardem, ale také hotelů všech kategorií nebo studentských kolejí. Nárůst hygienici sledují od pandemie covidu. V posledních letech se jedná o zhruba 100 případů ročně a není to pouze pražský problém. Situace je podobná v celé Evropě. Převážně slunečno, jasno nebo polojasno, ranní teploty kolem 14 stupňů, nejvyšší odpolední ale budou letní. 29 až 31 stupňů, foukat nám k tomu bude pouze slabý severozápadní vítr. Z Prahy Lucia Denková.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Krásné ráno, 7:02, s vámi Michal Knejp a David Jošt.
3: Hezké pondělí.
6: Hezké pondělí, co je na dnešku speciálního? No tak kromě toho, že je pondělí 13., což je horší než pátek 13., má dneska narozeniny Indiana Jones, pozor, Harrison Ford, 84 let.
3: Ty vado.
6: Tak gratulujeme, no a jestli jste v poslední době viděli, jak v tomhle věku pan Ford skvěle vypadá, tak já teda za sebe musím říct závidím, protože mě tahle vizáž čeká už tak za 5 let.
3: Hele, klobouk dolů.
6: Doslova. Takhle, hele, člověku je tolik, nakolik se cítí, jo? Tak nakolik se cítíte teď v pondělí ráno vy? No,
7: možná blbá otázka, co?
6: Pojďme hrát. Miles Smith, hezké ráno.
1: Hit Radio City.

0: je Bruno a Mars, 7 hodin 9 minut a tohle je taky pondělní Hit Radio a snídaně šampionů. Dobré ráno. Jedete na dovolenou do zahraničí autem, no tak pozor, kde kupujete dálniční známky. Máme tady příběh paní z Čech, která si chtěla koupit dálničku do cizí země a podvodníci ji obrali o 38 tisíc korun. Ona klikla na falešný web, zadala tam pár údajů k bankovnictví, no a pravděpodobně bylo asi podovolený. Jo, 38 tisíc není úplně málo. Tak si říkám, jestli už se vám letos při cestě na dovolenou stala nějaká takováhle nepříjemnost. Něco, co se nepovedlo, pojďte se nám klidně přiznat, bereme hlasovky přes WhatsApp nebo klasické zprávy na 777-937-777 a já si říkám s těma dálničkama, že dřív tenkrát za starých to bylo prostě jako lepší, Davide, co si o tom myslíš, jo?
1: Přijel jsem na benzínu, koupil, no nalepil jsi na sklo a bylo hotovo.
0: No jasně, a ono nejenom, když se jelo do těch cizích zemích, jo, ale přesně, ty jsi podíval na to čelní sklo, na tom autě, ať už tady v Čechách, nebo třeba na půjčeném autě v zahraničí, a buď tam ta samolepka byla, nebo ne.
1: To, že to potom nešlo dolů, to je na jiný povídání.
0: To je jiný téma, jo, to je jiný téma. Ale za mě teda, jestli je jediná věc, která mě v rámci nějaký digitalizace fakt nebaví, tak to jsou právě ty digitální dálniční známky. My jsme byli minulý týden v Rakousku a teďka říkám, no tak si to koupím, ať nemusíme zastavovat na pumpě, tak si to koupím online. Tak jsem si dal rakouská dálniční známka a teď nekecám. Celá stránka, první stránka na Google, byly nějaký jako weby. A už jsem kliknul na tu první a říkám si, počkej, ne, vlastně, ono i v Čechách to je. Takže tady si chceš koupit českou dálničku a vyjede ti tam milion nějakých jako ne podvodných webů, ale webů, kde zbytečně zaplatíš víc, jo. Tak jsem si říkal, zeptám se ChatGPT, jaká je oficiální stránka teda v tom Rakousku, mm-hmm. Tak to našlo nějaký Asfingak nebo něco takového a říkám, aha, tak tam jsem si to našel a teďka si kupuju teda tu dálničku a pak nějaký to digitální usikový mýto za jako normální peníze, jo. Ale říkám si, to jsou takový parchanti.
1: No nemusíme chodit ani do zahraničí, já jsem si nedávno kupoval dálniční známku tady u nás v Česku. Aha. A je přesně jak říkáš, prodrat se těma webama těch překupníků a podvodníků, na to fakt, aby člověk měl vysokou školu. Tě.
0: No možná by, já nevím, ono to asi úplně nejde, jo, ale třeba nějaký tady ty vyhledávači, že by mohli ty oficiální weby jako upřednostnit za mě a dát je třeba na to první místo, ale to už možná toho chceme moc. No tak, nicméně pojďte nám dát vědět, jak jsme se ptali, jestli už se vám letos při cestě na dovolenou stal nějaký. Chci to říct, fuck up prostě, něco, co se nepovedlo, něco, že jste byli třeba zbrklí a pak jste si řekli, ježiš, že jsem si na to nedal pozor, protože samozřejmě víme, že během toho cestování máme tu horečku a občas nám ten mozek trošku vypíná. Tak číslo 777-937-777, budeme moc rádi, když se zapojíte, no a snad budete rádi i za tuhle muziku. Jennifer Lopez a Pitbull on the floor na Hit Radio v 7.12, hezké ráno.

0: O 38 tisíc korun, tak jsme se ptali vás, jestli se vám při cestě třeba je už na letošní dovolenou stala nějaká taková nemilá věc.
1: Já jsem si ještě představil, jak si ta žena, která přišla o ty peníze, říkala, letos ušetřím, pojedu někam autem jenom, víš, nepoletíme nikam daleko.
0: A pak 38 tisíc minus, to máš nějakou hezkou dovolenou letecky v nějaký jako parádní destinace, nemusí se srcat autem nikde, že jo. Tak přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Petr z Ostravy. Ahoj k těm dálničkám, taky jsem si takhle nakoupil dálničku s přirážkou, zjistil jsem to až po nákupu. Je na to potřeba dávat pozor, lidi. Tak ano, připomínáme pro vás, kdo jste se přepojil až teď, že pokud nakupujete dálničku někam do zahraničí, tak opravdu si ověřit, jestli jste na oficiální webu, ale nejenom v zahraničí.
1: Tady taky u nás.
0: Taky u nás v České republice. Píše třeba Eli, hezké ráno, v Čechách jsem se takto napálila už dvakrát, když jsem ve spěchu kupovala známku. Pak píše, přes Asfinag jsem kupovala rakouskou i slovinskou a napsala jsem špatně zemi původu a to byl průšvih. Slovinci nás zastavili po cestě zpět, naštěstí bez pokuty, ale jen jsme koupili novou na měsíc a teď čekáme na rakouský dopis. Krásný den všem cestovatelům.
1: Tak držíme palce, že nepřijde.
0: No takhle, jestli přijde dopis z Rakouska, což taky trochu očekávám od jednoho radaru, na který jsem tak jako viděl na poslední chvíli a říkám si, a do prčic. No, ale třeba tak o 5 kilometrů za hodinu, jo, možná o 10, jo. Takže ty dopisy bývají drahý z Rakouska, víme, tak doufáme, že nepřijde. Taky píše Pavel, ahoj, zrovna před hodinou jsem hledal cenu slovenské známky a maďarské, tak jsem klikl na první, co mi vyjela jako oficiální známky Slovenska. Byl jsem překvapen, měsíční slovenská známka za 18 Eček. Říkám, to je nějak moc, když to stojí podobně jako u nás. No a zjistil jsem, že to je překupník, tak má smůlu. Čus, Pavel.
1: Tak to dobře dopadlo, Pavle.
0: Tak to dobře dopadlo, ano. A pak tady máme ještě zprávu od Martiny z Liberce. Zdravím, tak naše dovolená začala tím, že jsme na přechodu Dolní Dvořiště zjistili, že jsme doma zapomněli klíč k rakvi, tak cesta zpátky. Počkej, Dolní Dvořiště a Liberec, to je tak trošku jako Liberec sever, Dolní Dvořiště jich, jo? Ty, a to nechceš, no. A tak jak to rozděláš, no? Já nevím, já bych to asi jak to rozmlátil. Tak prosím pěkně, takhle, děkujeme za vaše zprávy a prosím pěkně, vy, kdo nás ladíte třeba teďka při chystání na nějakou dovolenou, tak všechno zkontrolujte, jestli máte pasy, občanky, klíče od rakve, druhý klíče od auta, všechno.
1: Řízky
0: hlavně a ponožky v sandálech, všechno prostě, co k tomu patří, jo? Za malou chvíli další parádní hity One Republic a Entworit, no a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak vás to na cestě do práce a nebo na dovolenou, kde co zdrží. Tak hezké ráno, šampioni.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max. Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte u zavírku na Praze Východ v Čelákovicích ve Stankovského ulici, došlo k požáru domu, komunikace je dočasně uzavřená.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City.

0: Zayna Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio v 7.31. Dobré ráno. My jsme tady s Davidem řešili dálniční zámky, nákup dálničních zámek, což je teďka dost aktuální při cestě do zahraničí. Ještě se k tomu vrátíme. Napsal nám tady Martin parádní zprávu, což jsem třeba nevěděl. Ahoj, ještě vám doplním, že na českém webu pro dálniční známky edálnice.gov.cz jsou i k nalezení odkazy na nákup dálniční známky ve státech střední Evropy, takže i takhle se dá najít oficiální web s jistotou.
1: Což je takový rozcestník, která vlastně no dál do Evropy.
0: Takže edálnice.gov.cz, informace pro vás, kdo cestujete někam na dovču a nechcete připlácet za dálniční známky nějakým těm Unterwassermanům. Posloucháte Hit Radio a je tady ranní update s Davidem, pojďme na to.
2: Ranní update.
1: Umělá inteligence mění trh práce, některé lidské dovednosti ale zatím nahradit neumí. Odborníci zdůrazňují hlavně empatii, budování vztahů, kritické myšlení, svědomí a úsudek. Právě tyto takzvané měkké dovednosti mohou být podle nich klíčem k úspěšné kariéře i v době AI. O cestování vlakem je v Česku stále větší zájem. V prvním čtvrtletí využilo železnici přes 47 milionů cestujících, tedy o více než 2,5 milionu více než loni. Dopravci proto posilují kapacity a lákají cestující na levnější jízdenky i lepší služby na palubě. Muži mají ve vztazích stejné obavy jako ženy, často je ale skrývají. Podle odborníků se mnozí bojí přiznat své nejistoty, protože je považují za projev slabosti. Právě otevřenost a sdílení vlastních obav ale může být základem pevnějšího a zdravějšího vztahu.
0: Jaký konkrétní příklady, čeho se bojíme?
1: Mám tady přesně 4, takže za prvé strach, že si vybral špatně.
0: Ano.
1: Za druhé strach ze ztráty nezávislosti. Za třetí strach z toho, že není dost dobrý. A za čtvrté strach, že nedokáže ženu udělat šťastnou.
0: Že jsi tam dodal to šťastnou. Nicméně my vás taky uděláme šťastnou, protože i o prázdninách frčí rychlá pětka. Celý tento týden zde Natura dodavatelem přírodní kosmetiky máme pro vás poukaz na 5000 korun. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777 a tenhle parádní poukaz může být váš. Hezké ráno.

0: Don't stop the music. My se omlouváme, Riano, musíme to na chvilku stopnout. 7.37. Tohle je Hit Radio, snídaní šampionů, a tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden budete mít možnost vyhrát poukaz na 5000 korun na přírodní kosmetiku De Natura. Každý produkt prochází dlouhým vývojem, několika testovacími fázemi, aby zaručili, že jeho složení bude kombinací toho nejlepšího. Taky je 100% garance vrácení peněz. Za svými produkty si De Natura stojí a garantuje jejich kvalitu a účinnost. A pokud třeba nebudete s výsledky spokojeni, tak vám vrátí peníze. No a o poukaz na 5000 korun se zasoutěží Péťa. Péťo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Dobré ránko, ty jsi napsala, že bys chtěla soutěžit, ať se v práci trochu odreaguješ. Prosím tě, co děláš za práci, jestli to není tajné? Proč se potřebuješ odreagovat?
2: Není to tajné, pracuji jako nákupčí a potřebovala jsem trošičku po víkendu trošičku asi nabudit.
0: A nepracuješ jako nákupčí v De Natura náhodou?
2: Ne.
0: Dobře, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Peťo, je přírodní kosmetika automaticky méně účinná, ano nebo ne?
2: Není.
0: Není, pojďme dál.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Je největší orgán lidského těla kůže?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká tekutině, která nám teče z očí, když pláčeme?
2: Slzy.
0: Jasně, bez váhání.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká je maximální rychlost na dálnici v České republice?
2: 130.
0: Jo. A poslední, pátá otázka. Kolik měsíců má přestupný rok?
2: 12.
0: No jasně. Bylo to trošku chyta. Nenechala ses. Já jsem tady zkoušel na Davidovi. Říkám, kolik měsíců má přestupný rok, a David? Samozřejmě, že 13.
2: A jak by se jmenoval 13?
0: jak by se jmenoval 13?
3: To je dobrá otázka.
0: To je dobrá otázka. Napadá ti něco, Peťo, jak by se mohl jmenovat?
2: Ne, vůbec, zatím ne.
0: Co David? David má tady na to čuch, taky nic?
3: Taky nic.
0: 13ňák. Přechodňák.
2: Přechodňák, to
0: je jedno. Peťo, vyhráváš voucher, nechte toho už. Vyhráváš voucher do De Natura na 5000 korun, je to tvoje.
2: Výborně, moc vám děkuju.
0: Není zač, no tak snad jsme tě v práci aspoň trochu odreagovali a voucher posíláme, no a přejeme hezký pondělí, zvládni to tam.
2: Vám taky, moc vám děkuju, mějte se hezky.
0: Mějte se hezky, ahoj, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Radio. Hit Radio City.

0: Alex Warren, Ordinary, 7.43 skoro, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Jíte za volantem. Máme tady žebříček, který dali dohromady experti, a to nejnebezpečnějších jídel za volantem. No a ten největší, to nejvíc nebezpečný je náš instinkt, a to je potřeba čistoty. Jo? Že když nám třeba kápne hořčice na tričko, tak vypínáme toho pilota a zapínáme jako režim, že to potřeba jako zachránit a vyčistit. Jo?
1: V tu danou chvíli.
0: Jasně. Třeba polívka za volantem. Tady se objevila taky tady...
1: Kdo si dá pro boha polívku za volantem?
0: Já nevím, polívka třeba z benzínky v takovém tom kelímku, jo, z pumpy. Taky tady jsou, jasně, řízky, někdo to může jíst třeba i bydličkou, což jako taky se stává. Ale já si říkám, mě takhle jednou, člověče, zabilo vajíčko z bagety jako na D11, jo? A od té doby teda za volantem už nejím, protože samozřejmě jíš tu bagetku, říkáš si, dám si to za jízdy, tu bagetu z té pumpy mám hlad, ať nemusím zastavovat, tak to jako zvládnu. A teďka to vypadlo a samozřejmě ten instinkt, a koukáš, kam to spadlo, jo? Tak spadlo to samozřejmě mezi sedačku a středový tunel do jako země nikoho, tam už tam tu cenu nikdy nic nedostane, a tak jsem se tam tak podíval, no a když jsem se podíval zpátky, tak už jsem zjistil, že jsem jako úplně mimo dálnici, jo? Tak říkám, no nic. Takže opatrně na cestách, vy kdo třeba teďka něco dlabete, tak i když vám to spadne, nechte to tam a fakt to vytáhněte, a když zastavíte. Vím, o čem mluvím. Za malou chvíli další muzika. Abrakadabra, Lady Gaga. No a když se bavíme o tom cestování, tak samozřejmě přidáme i aktuální info z dopravy. Ať víte, kde to v pondělí ráno stojí. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Paradise. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Praze 8 v Čimické ulici na křižovatce s ulicí Velkou Skálou směrem na Troju bourala dvě osobní vozidla, počítejte se zdržením.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.55. Dobré ráno. S vámi Michal a David a my tady s Davidem vzpomínáme, co nesmělo, nebo respektive co nesmí chybět při cestě k Jadranu, pokud cestujeme autem k moři. Tak
1: na prvním místě Hit Radio.
0: Hit Radio určitě. Na druhém místě, to jsme se tady bavili, že to jsou řízky.
1: Řízky. Až potom dálniční známka.
0: Jasně, takový ty detaily, jako jo, peníze a pasy a občanky. Ale my jsme tady v minulý hodině řešili právě ty řízky a my jsme se tomu tak trošku jako, dalo by se říct, nechci říct vysmáli, ale tak trošku jsme do toho jako popichovali, jo. A vlastně, když se nad tím zamyslím, tak ono se jako není čemu smát, protože ten řízek, jo, pojďme si to představit všichni společně, jo. Když opravdu jedeme na tu Dovču a teďka vytáhneme ten český studený řízek, jak to chutná, jak to potěší, co? Ať už během cesty, anebo když dojedete do té cílové destinace, protože jedete třeba, nevím, čekáte na check-in ještě a teďka co kde schádně, no tak máš ten řízeček, že jo?
1: Já si vzpomenu na to, když jsme takhle v dětství ty řízky na dovolenou měli, za mě neskutečný sucho v puse se mi vybaví.
0: Počkej, jako z toho řízku, nebo?
1: Strašně suchý, jak tam byly dva chleby a uvnitř ten řízek, strašně suchý prostě to bylo.
0: No tak tady na to byla expert babička, je teda potřeba udělat si, myslím, ten řízek opravdu jako nasáklej tím olejem a pak ho splácnout do těch dvou chlebů, že jo? Protože nemůžeš udělat, že dáš zvlášť chleba a zvlášť ten řízek. Musí to být spolu, aby ten řízek pustil do toho chleba, že jo? No. Já bych si dal normálně teďka.
1: Mně se teda sliny nezbíjají.
0: Jo, mě teda strašně, možná to je slyšet. No, no tak vy, kdo frčíte k moři autem, nezapomeňte tady na ty všechny věci, dálnička, klíče od rakve a třeba náhradní klíč a hlavně ty řízky, jo. A ať třeba teď valíte nebo nás vladíte v autě a už jste na cestě, tak přejeme šťastnou cestu, užijte si Dovču a buďte s námi, dokud nás signál kousek za hranicema nerozdělí. Pak si nás nalejte online přes aplikace Radia.cz nebo klasicky přes web, že jo. Nebudete přece poslouchat to mrmlání rakušáku, ne? I když to je zase další věc, jo. Jedeš na tu Dovču a za hranicema si naladíš ty rakušáky, abys tak jako... Jo, hele, už jsme v zahraničí.
1: Nasál tu atmosféru.
0: To, víte co, nalejte si je, my vám to promineme, ale hlavně se nám vraťte. Miraj, když nemůžeš, tak přidej další muzika do 8. A potom přidá David další aktuální zprávy. Tak hezký ráno, šampioni.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Rodiče i příjemce dávek čekají změny. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku, dosáhne na něj ale jen část rodin. Mění se také systém takzvané superdávky. Její výše bude nově záviset například na složení domácnosti nebo místě bydliště. Některým lidem tak podpora vzroste, jiným naopak může klesnout. Požáry ochromily část Francie, z plameny u Paříže bojuje přes 500 hasičů, oheň už zničil stovky hektarů lesa. Kvůli požárům byly uzavřeny některé dálnice a vlaky nabírají několikahodinová zpoždění. Lesní požáry trápí také jih Španělska. Tam si nejhorší požár za posledních 20 let vyžádal už 13 obětí. Pozor při nákupu dálniční známky. Žena z jihu Čech přišla kvůli falešnému webu o téměř 38 tisíc korun. Místo oficiálních stránek otevřela podvodný portál, který vypadal téměř stejně. Po zadání údajů z platební karty jí pachatelé z účtu očerpali přes 1500 eur. Policie proto řidičům připomíná, aby dálniční známky kupovali jen na oficiálním webu. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: O víkendu začaly nezbytné opravy na Hlávkově mostě, tramvaje přes něj nejezdí vůbec. Mají stanoveny odklonové trasy. Provoz aut je ve směru na Holešovice sveden do jednoho pruhu. Oprava Hlávkova mostu je nutná kvůli korozi železobetonových desek. Omezení potrvá do konce prázdnin. Zároveň správa železnic zahajuje rekonstrukci stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží a to omezuje provoz na magistrále. Převážně slunečno, jasná, polojasná obloha. Ranní teploty se drží na 14 stupních, odpoledne letní hodnoty kolem 30. Slabý vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Přijďte se osvěžit. Tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty, rozehráváme třetí třetinu pondělní snídaně šampionů. Krásné ráno vám všem, s vámi Michal Knip, David Jošt.
7: Ahoj.
6: My jsme se tady bavili celý ráno, se bavíme o jídle, nevím proč, možná máme hlad. Nicméně další informace o jídle, dneska je světový den párku v rohlíku.
7: Mm-hmm.
6: A musím říct za sebe, dal bych pára teda, s kečupem.
7: Já jsem skoro včera jeden měl a byl dobrý.
6: Nekecej. Tak možná se stavím na pumpy, až pojedu z rádia. Vám, kdo máte tu možnost teďka, tak trochu závidím. Nicméně otázka na vás, je na tebe, Davide, taky máte žebříček nejlepších párků v rohlíku z benzínky?
7: No jasně.
6: Jako takhle, mrzí mě, že nemůžeme říct samozřejmě tu značku, aby jsme nikomu nenadržovali, ale prostě stavit se na té konkrétní pumpy a dát si to s tou belgickou.
7: Mm-hmm.
6: Víš, o čem mluvím. Já vy víte taky. Nicméně s vámi párci dva, Michal a David, hezké ráno a další muzika Enrique Iglesias. Pojďme na to.
2: Hit Radio.

0: Rehab in my head. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio 8 hodin a 10 minut. Dobré ráno. Představte si, že jdete k zubaři. Hrozný, víme. Ale že jdete k zubaři a místo vrtání zubů skončíte zamčený sami v temné budově. Tak tohle je příběh z Domažlic, možná jste o tom už slyšeli. Tak ve státní svátek minulý týden v pondělí tam přijel Němec, netušíc, že je v Česku zrovna státní svátek, a šel čekat do zubařské ordinace. Na tom by nebylo nic divného, jenže byl státní svátek, nikde. Kolem prošla uklizečka, která teda zrovna vynášela koše, nevšimla si ho, celou budovu zamkla a odešla domů slavit volno. Tak a teďka borec co? No, takže byl tam zamčený docela dost dlouho, až teda volání o pomoc někdo, kdo šel kolem, slyšel, tak zavolal policii, tak ho vysvobodili, jo. A já si říkám, dokážeš si třeba ty, Davide, představit, že by tě někdo v noci nebo o víkendu zamknul tady u nás v rádiu? Co bys jako dělal?
1: Tak asi bych vysílal, no.
0: Myslíš? Tak ono tady, možná blbá otázka, tady u nás se pořád něco děje, jo, takže on by asi někdo přišel, jo. Ale dovedete si představit, vy, kdo nás sledíte, že by vás zamknuli u vás v práci a že byste tam třeba strávili celý víkend, jo, kde se třeba o víkendu nepracuje, jo, určitě takový práce jsou. Tak já si říkám, že mu nebylo divný, tomu Němčourovi, že v té čekárně byl jenom sám u zubaře, víš co, jo? Protože jako stalo se vám někdy, že jste byli v čekárně u zubaře úplně sami? Asi nikdy, že zubaři mají docela dost naplno. Tak co nás zajímá, jestli vás někdy někdo zamknul, nebo jestli vy jste někdy někoho někam zamknuli, jestli máte nějakou takovou vtipnou historku.
1: Schválně nám napište.
0: Dejte vědět, číslo znáte, 777-937-777, no a samozřejmě nám to můžete nahrát i jako hlasovku přes WhatsApp. Číslo stejné, tak se budeme těšit a vy si užijte další hity. Tohle jsou Linkyni.

0: jestli vás někdy někdo někde zamknul, nebo jestli naopak vy jste někoho někde zamknuli. Chtěli jsme vaše příběhy, dorazilo jich spoustu. Třeba ahoj, zrovna minulý týden ve státní svátek nás s kolegyní někdo zamčel v budově, kde máme kanceláře. Ta samá budova má ještě druhou část, kde je nákupní centrum a tam byla naštěstí otevřená vinotéka a paní měla klíče i k těm našim dveřím, vysvobodila nás a my hned žádali o klíče od společných prostor.
1: Prostě to dobře dopadlo.
0: Dopadlo to dobře. Další zpráva. Lucie. Pěkný den, asi v 8. třídě na základce nás se spolužačkou zamkla učitelka angličtiny ve třídě. Mazali jsme tabuli a ona si myslela, že už tam nikdo není. Bylo to v pátek, předposlední hodina. No, bouchali jsme na dveře, tak pak někdo z dětí zavolal jinou učitelku, která nám odemkla. Už jsme mysleli, že tam zůstaneme do pondělka. Bylo to ve druhém patře, takže oknem to nešlo. Mějte prima den.
1: Nebo si ta učitelka myslela, že by se jim hodilo do učování.
0: Jako zůstat ve škole, představ si, že je pátek, a to se vlastně dá aplikovat jako i na práci, jo, že je pátek, těšíš se na ten víkend a zůstaneš zamčený v práci. Tak ty jsi říkal, že bys vysílal, ty bys pracoval, tak prostě si řekneš, že už ty práci jsem, tak asi něco udělám, jo. Další zpráva. No, z mého příběhu jde až hrůza. Bydlím kousek od hřbitova a od Smuteční síně. Stalo se, že tam zamkl nechtě ten, co obléká ty zesnulé do rakve uklizečku, která byla na druhé straně. A tak když to na večer zjistila, tak volala z toho sklepního okna o pomoc. Kolem jdoucí se šíleně vystrašil, že tam někdo ožil. No, řeknu vám, hrůza. Nakonec ji teda přišli otevřít. My tady máme dost podobný příběh i od Lenky z Mostu.
2: Dobrý den, tady Lenka z Mostu. Já reaguji teďko na vaše zážitky, kdo kde byl zavřen. Já možná, když jsem byla na dovolený, tak jsem se šla podívat do krásného kostela, že si to tam všechno prohlídnu. Bylo mi divný, že je teda otevřeno, takže jsem se šla podívat. Zjistila jsem, že se tam koná pohřeb, který už jakoby končil, tak jsem počkala, až všichni odejdou, tak jsem byla velmi divný, že jsem tam sama, tak jsem si všechno prohlídla krásně a teď se teda vracím zpátky a zjistila jsem, že jsem zavřená vevnitř sama, bohužel s tou mrtvolou a byla jsem docela děsně vyděšená, ale všechno dobře dopadlo. Přišli si pro mě, ale zážitek teda děk. Díky, na shle, Lenka.
1: Přišli si pro mě.
0: Ještě, že to nebylo, přišel si pro mě. Vem si mě. Taky tady máme ještě hlasovku od Péti.
3: Zdravím, no nás jednou takhle zamkli s taťkou na hřbitově, ne úplně v práci. Bylo mi asi 10, nebyla jsem z toho úplně nadšená, ale dostali jsme se ven, museli jsme přelíst bránu, nikdo tam nebyl.
0: Já ti nevím, Davide, všichni mají zkušenost takhle se hřbitovem, no. Zajímavý. No tak možná informace pro vás, kdo se třeba chystáte jít navštívit někoho na hřbitov. Bacha, ať vás tam někdo nezamkne a vy, kdo máte na starosti klíče od hřbitova, tak se pořádně podívejte, jestli tam ještě náhodou někdo nezůstal. Za malou chvíli další hity, co vás zabaví za 100 let, taky Sean Baker, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať vy, kdo nás sledíte na cestách, víte, jak to v pondělí ráno jezdí, tak hezké ránko.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně. Na Praze východ na výjezdu z Jiren směrem na Úvaly probíhá rekonstrukce mostu. Doprava je řízena Kyvadlově provizorní světelnou signalizací.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Hodin 30 minut. Tohle je Hit Radio, dobré ráno. S vámi Michal a David a tohle bude Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Pražské MHD přibývá problémových cestujících. Policisté a strážníci od začátku roku vykázali z metra, tramvají a autobusů už přes 14 000 lidí, což je rekord. Přibývá také zásahů kvůli opilým či zdrogovaným cestujícím a řidiči častěji využívají tísňové tlačítko. Vlna veder si v Německu vyžádala rekordní počet utonutí. Jen během června se utopilo 99 lidí, nejvíc od roku 2003. Většinu obětí tvořili mladí muži, kteří podle záchranářů často podcenili riziko nebo vstoupili do vody pod vlivem alkoholu. Na kole běžně nejezdí, přesto dojel z Česka až do Chorvatska. 32-letý Ondřej Březina zvládl za 3 dny ujet 775 kilometrů. Cestou překonal hory i lesy, omylem se ocitl na dálnici a odměnou mu byl příjezd k Jadranu.
0: No tak pokud na letošní dovolený řešíte budget, tohle vlastně není úplně špatný nápad. Já jsem se tady dal do navigace, tady Praha pak, jo, 63 hodin na kole, tak to vlastně vychází, když si dáš nějakou pauzičku. Takže pokud si vezmeme v práci týden volno, takže 3 dny pojedeme tam, ošplouchneme se, na to máme den a pak 3 dny zase zpátky.
3: No, ideální dovolená.
0: Ale houby zle, ušetříme za dálničku, za všechno.

0: tohle je léto ve třech minutách. Shakira, Zu na Hit Rádiu, chvíli po půl deváté, dobré ránko. Venku to začíná zase vypadat jako v tropickém skleníku a hlavní stránky zpravodajských webů jsou plný informací, že do naší republiky dorazila další tropická vlna. Co nás čeká, teploty přes 33 stupňů, tak to máme slíbený dneska. No a zítra se k tomu mají přidat silný bouřky a vichřice a někde taky kroupy. Takže počasí na tento týden je tak nějak jako dopoledne sauna, odpoledne akvapark a bezplatný adrenalinový zážitek z letajících větví. Takže to máme komplet. Tak dávejte na sebe pozor, dneska hodně pijte, vedra dorazila. No a co dorazí za malou chvíli do vašeho playlistu tady na Hit Rádiu, bude samozřejmě další parádní muzika. Třeba tohle. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. A těšit se můžete taky na divoký Billy. Bude znamení tady na Hit Rádiu. Tak dobré ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: nákupy.
1: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: byl. Tohle je Znamení a tohle je Hit Radio. 8 hodin 50 minut, krásné ráno. Vařili jste někdy pod širákem? No tak vaše vzpomínka na nějakou takovou nezapomenutelnou akci vám může pomoct vyhrát. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení for camping totiž vyhlašují a ordinují terapii venkem. No a tento týden po vás chceme historky na téma vaření pod širým nebem. Napsal nám na náš web na hitradio.cz třeba Karel. Ahoj Hit Radio. A zdravím všechny, kdo si myslí, že umí vařit v přírodě. My jsme si na Vandru dali za cíl udělat guláš v kotlíku, jenže maso zůstalo doma, cibuli sindl kamarád cestou a koření jsme omylem vysypali do batou. Tak jsme do hrnce naházeli klobásu, fazole, chipsy a poslední tatranku. A když se směs začala připalovat, kamarád ji zachránil pivem. Výsledek vypadal jako asfalt po bouřce a vonil tak, že odešli i mravenci. My jsme to ale pak po celém dni snědli. No tak pokud nám napíšete váš nějaký příběh, vzpomínku na vaření pod širým nebem, tak tento týden můžete vyhrát poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a High Point, které spojuje kvalitní outdoorové vybavení, funkčnost a důraz na pohodlí v přírodě. Oblečení, stany, karimatky, všechno, co potřebujete ven. No a na tohle od nás máte možnost vyhrát poukaz v hodnotě 7000 korun právě na forcamping.cz. Tak tohle vyhrajete možná právě už vy v páteční snídaní šampionů, tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, stavte se na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Sean Paul, Dua Lipa, 8.57, tohle je pondělní Hit Radio Snídaň šampionů a ta je u konce. Tak jsme to spolu zvládli, přiznám se, ten návrat jsem čekal o něco těžší, po dvou týdnech zpátky tady za mikrofonem a za mixem, nerozbil jsem to, nic jsem nepokonil, ale vlastně jednu věc jo, zamotali se mi tady ruce, kdyby vás tomu zajímalo víc, to najdete v podcastu Snídaně šampionů během dne na webu hitradio.cz nebo na Spotify. Tak zvládněte pondělí, přežijte to vedro, bude hit, Cecilko, no a my se tady potkáme samozřejmě opět zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zítra ráno v 6.00 se na vás budu těšit. Tak se mějte krásně, ahoj. Hit Radio.

0: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty na úrovni letiště Václava Havla. Tady v Aviatické ulici kvůli opravám nabíráte zpoždění v obou směrech minimálně 10 minut. 15 až 20 minut hlásíte pak s Černákou, platí to pro oba směry. Barandovský most a také Dobřížská ulice, zdržení 10 až 15 minut a přidám ještě kolonu z D5 na příjezdu od Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastů.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. V Čelákovicích u Prahy hoří průmyslová hala s elektrokoloběžkami. Stankovského ulice je uzavřena. Hala o rozměrech 100x50 metrů se pod náporem ohně zřítila. Na místě jsou desítky hasičů, kteří vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidé v okolí by neměli větrat a neměli by ani vycházet ven. Pražští hygienici řeší výskyt štěnic v ubytovacích zařízeních. Netýká se to pouze ubytoven s nízkým hygienickým standardem, ale i hotelů všech kategorií nebo kolejí. Co je dobré zkontrolovat po příjezdu do hotelového pokoje, doplní mluvčí pražských hygieniků Petra Bartok.
5: Štěnice zejména přes den jsou zalezlé, ale můžete vysledovat třeba na pokrývce trus, černé tečky, anebo se podívat i na madraci nebo na podobná místa. Doporučujeme také nepokládat zavazadla do blízkosti postele, je ideálně dát třeba na stůl nebo na nějaké vyvýšené místo, aby se do něj ten hmyz nemohl dostat v případě, že by tam byl.
4: Podle hygieniku nejsou štěnice pouze pražský problém, situace je podobná v celé Evropě. Před námi je nadprůměrně teplý týden, kromě severovýchodu budou na většině území odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou Jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména zítra ve středu pak čekáme i bouřky.
2: Fotbalový servis.
6: Mezinárodní fotbalová federace FIFA se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí o turnaj snít celý svět a nikoli jen Evropa s Jižní Amerikou. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch. 56letý funkcionář má za to, že kvalita mužstev se stále zvyšuje.
7: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: A jak už zaznělo, čeká nás letní a teplý den, 28 až 30 stupňů, to jsou maxima pro Prahu a okolí v průběhu dneška. Převážně jasná nebo polojasná obloha.
2: Město je Urban. Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
8: Tak přátelé, hezké pondělí a dobrý 13. červencový den. Tak no, jsem zpátky.
4: Vítej nám konečně.
8: Ahoj!
4: Chyběl jsi ale tady.
8: Ahoj. Ano, já jsem se rozhodl, že budu týden vysílat na opravdu prestižním rádiu na ostrově Kos.
4: A to jsi opravdu udělal, nebo si teď vymýšlíš?
8: Já jsem totiž zjistil, ano, že na ostrově Kos nemají žádné metropolitní rádio. Jo.
4: A.
8: Dokonce tam nemají žádné řecké rádio, hrají tam jenom Turci. Jo? Takže jsem v podstatě týden poslouchal jen turecké písničky. Můžu vám říct, zaplať pán Bůh za ten náš playlist. Jo? Takže před námi Amy McDonald, hodiny, Avicii a samozřejmě spousta pražských informací, které jsou pro vás připravené na 937. Tak doufám, že jestli jste se vrátili z dovolené stejně jako já, tak, že sbíráte odvahu pokračovat v té dnešní práci. Není to úplně jednoduché, ale dodejme si síly. Teď jsou 4 minuty po 9. hodině. Dobré dopoledne, Praho. Hit Radio City.

Avicii a jeho Waiting for Love práve teď u nás na Hit Radio City. Přátelé, čtvrt na deset. Tak myslím si, že máme za sebou týden, ve kterém dopravovat se po hlavním městě nebylo úplně jednoduché, že jo? Ano, metro už jezdí, prosím vás, jo? To naprosto v pořádku. C-čko už si drandí zcela bez zastavení, které jako myslím na zastávkách zastavuje, jo, to je naprosto v pohodě, ale jestli se přece jenom po magistrále budete pohybovat, a to teď myslím svým vlastním autem, tak dávejte pozor, protože od dnešního 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží, jo? Bohužel přes tu halu vede magistrála, jo? A ta bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná, jo? V sobotu už navíc přestali jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se uzavřel jeden jízdní pruh. To znamená, jakmile se jede z centra od muzea směrem na Argentinu, tak na magistrále to bude trošku očistec. Možná víc než jenom trošku. Počítejte s tím, protože okolo hlavního nádraží je jedna uzavírka a potom přes Hlávku v most je v podstatě zúžení do jednoho pruhu. Pozor na to, ať nejste překvapeni, já myslím, že těch front a to, že já jsem dneska jel do rádia někdy v 7:30 ráno a už před Hlávkovým mostem to stálo poměrně zásadně. My to samozřejmě monitorujeme a i díky vám dostáváme ty nejčerstvější dopravní informace přímo ze silnic, tak vy dejte vědět, jak to teď momentálně třeba vypadá právě na cestě přímo z centra na Hlávku v most, jak dlouho se tam zdržíte, k dispozici je vám dopravní Citylinka 777 937 777. Jdeme na to, hezké dopoledne, City.

0: Him a Join Me právě teď u nás na Hit Radio City pro lepší dopoledne a lepší náladu. U nás si totiž tu náladu zlepšíte, když nás budete poslouchat od rána do večera, samozřejmě čím častěji, tím lépe. A máme pro vás připravené velké hity, které vás doprovodí v dalších hodinách, třeba k poradě, jo? Jestli náhodou jí máte v 9:30, tak jí máte za 5 minut. Tohle je Robin Schulz a ten bude hrát už za chvíli, stejně tak jako Teddy Swims.
1: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Radio, když jedete na dovolenou. Volám, volám, volám. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: skvělý hlas, vynikající píseň. Teddy Swims, právě teď u nás na Hitradio City, za pár minut třeba Rose a Bruno Mars, ale teď jedna zásadní pozvánka, přátelé.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: Je to tak. No tak, my jsme si pro vás připravili další pokračování City Picniku. Když jsme byli ve Žlutých lázních, tak já jsem vám tam říkal, dobře poslouchejte Hitradio City, další pikniky budou následovat. A protože jsme tak skvěle odstartovali letošní sezónu 2026, tak je dobré na to ještě lépe navázat. A další City Picnik na vás čeká v parku Parukářka. A vstup je zase úplně zadáčo. Takže můžete vyrazit s celou rodinou, s kamarádem, s dětmi na ten nejvíc friendly festival, který existuje. Jo? Hezky na deku, hezky s celou rodinou, na odpočinek, na odpoledne, jak budete chtít prostě. Zásadní je, že vám přivezeme do Parukářky pokáče, lollipops a taky naší Jasmin. Ti všichni vám zaspívají, my se vám budeme věnovat, budeme rovnou z Parukářky i živě vysílat. Dominik s Vincentem si to celý vezmou na starosti, jako komikaze, a já se na ně velmi těším, protože ve Žlutých lázních to bylo jako skvělý. Takže kdo nebyl, ten prohroupil a teď se může dostavit právě do Parukářky. Je to 30. července, kde se na vás budeme těšit hezky celé odpoledne od nějaké 15:30 až do 9 do večera. Takže nic si neplánujte na 30. července a společně odpoledne se setkáme v Parukářce, zažijeme spoustu zábavy, spoustu srandy a skvělý muziky v čele s pokáčem. Já se na to teda moc a moc těším. Tak šup šup do diářů zapsat tučným písmem 30. července a další City Picnic, tentokrát díl číslo 2, a to z Parukářky. Tady jsou No Name, Mě alebo Áno, Hit Radio.

Apate Apate, Rose a Bruno Mars. Tohle je Hit Radio City, 9:45 a za pár minut Imagine Dragons. A taky další velké hity, protože kromě Imagine Dragons vám zahrajou třeba Leony, anebo také Armina van Buren, a to všechno do 10. hodiny, než vám nabídneme další čerstvé zprávy a třeba i aktuální silniční situaci u nás v metropoli.

0: Stand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli 10, tohle je dopoledne u nás na City. Dáme si další velké hity, třeba od Lady Gaga, anebo taky Coldplay, to vás čeká po 10. hodině. Lucka je přítomná, to znamená, že se podíváme na to, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Kvůli pracím na silnici a také kvůli menší nehodě na úrovni Zadní Kopaniny počítejte s komplikacemi na Pražském okruhu. Pokud jdete k letišti, zdržení by mělo být kolem 10 minut. Popojíždět budete i přímo u letiště Václava Havla. Tady probíhají opravy aviatické a z obou směrů se tvoří kolony na 10 minut. Centrum metropole průjezdné bez zásadnějších komplikací, ačkoliv na magistrále dnes začaly opravy a uzavírky a v těchto chvílích tedy to platí. Pro oba směry minimálně 10 minut v kolonách. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Ze soboty na neděli se uzavře část Pražského okruhu. Probíhat bude demolice nadjezdů přes Pražský okruh, a to v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Práce se vyžádají uzavření úseku mezi mimourovňovými křižovatkami Slivenec a Ořech, a to od soboty 7 hodiny večer do neděle do 11 dopoledne. Objízdná trasa povede mimo dotčené obce. Praha 6 má nový mural Ruzině. Díky tomu se metropole dostala na mapu evropských měst, které podporují street art. Zeď je dlouhá 700 metrů a najdeme na ní zhruba 1800 metrů čtverečních maleb. Doplňuje mluvčí 6. městské části Marek Zeman.
6: Na vzniku murálu se podílelo 15 českých a 15 zahraničních umělců a každý z nich do tohoto díla otiskl vlastní výtvarný rukopis. Na realizaci bylo použito 1600 sprejů a 560 litrů akrylátové fasádní barvy.
1: Ta mural pomáhá chránit před vlivem počasí a prodlužuje jeho životnost. 73letá česká turistka v neděli nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem. Oznámila to tamní horská záchranná služba. Začínají Šarivary, filmové ozvěny Karlovarského filmového festivalu. Nabídnou výběr snímků z letošního 60. ročníku přehlídky. Do neděle je budou promítat kina Aero, Světozor a Přítomnost. Tradiční přehlídka nabídne české filmy z hlavní soutěže Pramen a Čika Čeka i oceněné hity Skán, Fjord, Znenadání nebo Domovina.
7: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha, zábava na celý den! Více na aquapalace.cz.
1: Jasná, polojasná obloha, na večer přibývání mraku, denní teploty kolem 28 až 30 stupňů, jsou to maxima pro dnešní den, a k tomu slabý severovýchodní vítr.
5: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Je to tak, dopoledne v plném proudu, teď jsou 3 minuty po 10. hodině, možná je nejvyšší čas na nějakou dobrou svačinku po snídani, anebo snad na dobrou kávu. Musím se přiznat, Lucka dnes přinesla opravdu vynikající koláček, tvarohový.
1: Už jsi ho zbaštil.
0: Asi tak 30 vteřin po tom, co jsi mi ho dal.
1: Aha, takže ty jsi ho vdechnul, dobře.
0: Tak jestli teď přichází nějaká ta doba, kdy už máte první zkoušky za sebou a čekáte na ty další, tak já bych si to zpříjemnil. Dejte si trochu cukru, jo? Bude vám přece jenom lépe, pondělí se potom snaží o něco líp. Máme pro vás skvělou muziku, já jsem vám sliboval Coldplay, Viva La Vida právě teď, Cyril taky, Lady Gaga připravena. A za pár minut něco, co vám prosviští vaše mozkové závity. No jasně, další díl našeho City Quiz. Sezóna Praha.

0: a jedna klasika v novém kabátku u nás na Hitrádiu City. Tak je čtvrt na 11. Přátelé, nejvyšší čas na začátku dalšího pracovního týdne, i když o prázdninách, si procvičit mozkové závity. Od toho je tady City Quiz.
1: Dopolední quiz Hitrádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Takže písemka je připravená, přátelé, třídou, uklidníme se, ano, i tam vzadu samozřejmě, Horáček s Pažoutem, že? Tak, protože celý tenhle týden já vám budu rozdávat rodinné vstupenky do zoologické zahrady v Praze v Troji, tak já jsem to vlastně celé propojil. A každý den z tohohle týdne si budu hrát na nějaké zvířátko, které můžete najít v pražské zoologické zahradě. Jo? A budu vám dávat hezky nápovědy, abyste poznali, jaké zvířátko, že vlastně jsem. 777-937-777. Ne, že někdo bez nápovědy napíše, že jsem prase, jo? No, já vím, no. 777-937-777. To je správné telefonní číslo, ať už SMS a nebo hlasovky, WhatsApp. Využívejte na to, jakmile budete přesvědčeni, o jaké že zvířátko se to jedná, jo? Na konci mám pro vás i jeden krásný zvuk, jak jako zvířátko dělám. Takže hledáme zvíře, které najdete v zoologické zahradě v Praze v Troji. Nejsem ani z Evropy, ani z Afriky. Pokud mě chcete potkat ve volné přírodě, musíte vyrazit do tropů. Miluju vodu. Když je vedro, vystačím si s řekou anebo pořádnou bahenní lázní. Spousta lidí si o mě myslí, že jsem nějaké zvláštní prasátko. Jenomže to je úplně vedle. Jsem příbuzný koní a nosorožců. Když se na mě podíváte hodně zblízka, tak si všimnete mé největší chlouby poznávacího znamení. Mám totiž takový malý pohyb.

Přátelé, kamarádi, všichni posluchači Rádia City, Siťáci, Pražáci, Středočeši, teda ale vy zasloužíte obrovskou odměnu! Musím teda říct, že jsem si asi ani ve snu

0: nikdy neříkal, že bych čet tolik zpráv, ve kterých je napsáno jedno zvířátko, pak byly i takové jako, že Ježíš, já jsem blbka, to je jiný zvíře. A tak dál. Přátelé, ale je vás opravdu hodně. Lucka, Monča, Jitka, Ivča, Pavlínka to trefila, další Pavla to taky dala, Renata to typla správně, těch zpráv je tady víc než stovka a další stále chodí. Hanka taky zvládla správně typnout, Míša taktéž, to znamená dneska, hele, já bych řekl, že v 90% jste se absolutně nemýlili. No a Andrea, která je se mnou na telefonu, tak ta by nám to měla celé říct. Andreo, hezké dopoledne.
1: Ahoj, hezký dopoledne.
0: Tak, Andy, já jsem tady říkal pár nápověd, celkem pět, pak jsem ještě pustil ten zvuk, který klidně můžu zopakovat. Upřímně do dnešního dopoledne jsem nevěděl, že to zvířátko dělá zrovna takhle, ale je to ověřené. Tak prosím tě, když jsem dávkoval ty nápovědy, tak jaký, že jsem vlastně zvířátko?
1: Jsi tapír!
0: A jak jsem říkal, nikdy jsem si nemyslel v životě, že budu číst tolik zpráv právě s heslem seš tapír. Takže opravdu jsem tapírek a ty, Andy, uvidíš tapíra naživo, když se na něj budeš podívat, protože mám pro tebe rodinnou vstupenku do pražské zoologické zahrady a klidně to můžeš spojit i s nějakými zážitky, které tam samozřejmě můžeš bez problémů zažít. Například v papírně zoologické zahrady tradiční výroba metodami, jak si vyrobit papír třeba ze sloního trusu a tak dále. Jo? Velmi zajímavé. Prosím tě, vezmeš celou rodinu?
1: Vezmu celou rodinu, ale manžel bude v práci, takže jenom dvě děti.
0: Dobře mu tak.
1: Přesně.
0: No tak prosím tě, užij si to, ty jsi říkala, že by se ti to hodilo i v tomhle týdnu.
1: Super, jo.
0: No tak ideální, my to nějak zprocesujeme, děkuju ti moc za telefonát a jedeš do práce teďkon?
1: Jedu, no. A těším se do toho víc.
0: Jak to jezdí po Praze, prosím tě?
1: No tak zácpy už opadly, takže 25 minut přes jižní spojku až do Strašnic, parádička.
0: Dobrý, tak tohle zní dobře, tohle zní nadějně. Moc ti děkuju za telefonát, vydrž mi ještě na lince a měj se krásně, jo? Taky, ahoj, papa. Ahoj. Další příležitost, jak s námi hrát a dostat se do zoologické zahrady, rodinná vstupenka a k tomu fantastické zážitky, které si klidně můžete v zoologické zahradě a na e-shopu pořídit, tak i zítra, jo? Po 10. hodině, dobře poslouchejte.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Kdo by to byl řekl, že takové hudební spojení bude fungovat? Kapela Krištof a Dominika Alagia. Půlnoční hřích právě teď u nás Hit Radio City s vámi. Praho, stále dobré dopoledne i s další skvělou muzikou, která tady bude za chvíli. Když se řekne kultura v Praze, no, tak nevím, co si vybavíte. Jestli si vybavíte, nevím, nějakou pěknou terasu, na které si můžete dát drink s výhledem na Prahu, anebo si vybavíte Národní divadlo. Jo, pro každého to bude něco úplně jiného. Ale město momentálně teď u nás v Praze jako řeší, kde vlastně ta kultura chybí. Jo, jestli náhodou to nemáme k nějakému kulturnímu vyžití až příliš daleko. A už přes 5 let na tom pracuje organizace Kreativní Praha. Ona dokonce mapuje, kam my lidi chodíme za kulturou, jo, a co se v jednotlivých částech města jako nachází, podle toho se taky doporučuje, kam investovat peníze a tak dál. A možná jste si taky všimli určitých barevných stolků a židlí, které se v létě objevují po celé Praze. No a právě za nimi stojí Kreativní Praha. Dnes už jsou to víc než vlastně 120 míst po celé metropoli a cílem těch stolečků je vlastně proměnit taková ta obyčejná místa v docela příjemná zákoutí, kde si sednete, potkáte se s kamarády, kde se možná odehraje i nějaký malý koncert anebo nějaká sousedská akce. Do budoucna by město chtělo zjišťovat hlavně to, co od kultury my Pražané očekáváme a co nám třeba v nabídce chybí. Jo? Na podzim se potom ukáže i festival, který vlastně na to trošku naváže, který se bude jmenovat Poznej Vltavu a propojí koncerty, procházky, sport i program přímo okolo Vltavy, to znamená na cyklostezkách. Ale já si myslím, že docela pěkný. A jak to vypadá ve vaší čtvrti? Jste jako spokojeni s tím, kolik kulturního vyžití tam máte? Klidně napište na 777-937-777 anebo musíte za každým koncertem třeba přes půl Prahy. Doporučuji ten na Parukářce, který pro vás chystáme, další City Picnic. To se rozhodně vyplatí cestovat, jo? Bude už 30. července, takže tam klidně ze Zbraslavy můžete jet nebo z Gbel, jako úplně bez problému. My vás rádi uvidíme. Tady je John Newman a jeho Love Me Again a za pár minut jedna velká hitovka od Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe, Hit Radio. No, I don't.

Tell Me Maybe. Právě teď u nás na Hit Radio City. Dobré dopoledne, přátelé. Za chvíli 11. hodina. Miles Smith nás čeká. A taky skvělý duet Eva Farna a Miraj. A jejich Vzpomeneš si, to zazní do 11. hodiny.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: kamarádský duet, ze kterého je opravdu jako kandidát na píseň roku 2026. Eva Farná a Miraj spojuje je mnohé, včetně Edenu. Eva už to má za sebou a Miraj se již brzo dočkají. Za chvíli taky 11. hodina u nás na Hit Radio City vám nabídneme čerstvé zprávy. S Luckou se pojďme podívat, co se děje v Praze.
1: Začneme na silnicích. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Komplikace jste hlásili na Pražském okruhu na 15. kilometru. Tady ve směru na letiště za sjezdem na Lochkov došlo k nehodě. Boural osobák s nákladním autem. Aktuálně blokují pravý jízdní pruh. V Holešovicích ve Veletržní ulici u křížení s ulicí u Smaltovny nehoda osobního auta narazilo do domu. Prosím, projížděte opatrně. No a v ulici pod Chodovem u dálnice D1 narazilo zase osobní auto do lampy. Tady je omezení spíše nárazové. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Začíná oprava stropu odbavovací haly hlavního nádraží. Potrvá do roku 2028. Prvních 126 dní ovlivní provoz na magistrále, kde zůstávají vždy zachovány dva jízdní pruhy, a to v každém směru. Za Správu železnic Martin Werner.
6: Každý týden změníme dopravní situaci zde na magistrále, jak budou řidiči jezdit. Dopravní omezení a magistrála jenom jedna část ze stavby. Jinak budeme revitalizovat i částečně okolí, jména napojení do Fantovy budovy, což znamená nové chodníky, přeložky inženýrských sítí. A pak budeme ještě se zabývat i vnitřkem nové odbavovací haly, kde budeme vytvářet nový systém odvodnění severojižní magistrály.
1: Rekonstrukce se dotkne cestujících na letiště a parkování u hlavního nádraží. Zastávky expresní linky na letiště a dálkových autobusů se kvůli pracím dočasně přesouvají do Opletalovy ulice. Požár v Čelákovicích mají hasiči už pod kontrolou. Sklad elektrokoloběžek začal hořet brzy ráno. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči snížili požární poplachový stupeň na druhý. Probíhají dohašovací práce. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Předseda vlády sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší, a zmínil, že na schůzky by navíc neměl čas. Červnová vlna veder v Evropě má tisíce obětí. Úřady hlásí přes 10 000 úmrtí, navíc oproti obvykle očekávanému počtu. V drtivé většině šlo o lidi starší 65 let. Podle Světové zdravotnické organizace je v tomto ročním období takový nadbytek neobvyklý.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Čeká nás opět letní týden, nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů, to jsou maxima pro to dnešní odpoledne, a většinou jasno nebo polojasno a mírný severozápadní vítr.
3: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City.
4: Dobré dopoledne, Praho.
0: No tak jo, i po 11. hodině vám přejeme samozřejmě dobré dopoledne a skvělé pondělí. A máme pro vás už za pár minut další příběh jako dělaný z Prahy. Ano, je z metropole, je to další příběh jedné ulice, kterou tady v Praze máme. To znamená, že otevřeme pražského uličníka vždycky dvakrát v týdnu. Představ si, kam se dneska podíváme.
1: No já bych to tak odhadovala. Nepojedem do Troje?
0: Ne.
1: Aha, tak nic.
0: Ani poblíž, čo je
1: tady. Ani poblíž dokonce.
0: Je to hostivař dneska.
1: Aha, dobře, no, dobře, dobře.
0: Takže podrobné informace z hostivaře, a vy všichni, kteří tam bydlíte či snad pracujete, tak zbystřete, protože za pár minut vás vezmu do vašeho okolí. Tady je Shakira a za pár minut taky Linkin Park. Dobré dopoledne, Praho, Hit Radio City.

Tohle byly Linkin Park a my jsme Hit Radio City, přátelé. Pojďme se podívat do ulic hlavního města. Ano, ano, pražský uličník vždycky dvakrát v týdnu. Vezmu vás třeba na místa, která dobře znáte. A dneska, jak už jsem sliboval, dneska bude ten pražský uličník z Hostivaře, jo? A můžu vám rovnou říct, že dneska to bude trochu právnické. Vezmu vás totiž do jedné z opravdu velmi zvláštních ulic v Praze. Jmenuje se totiž Zemské právo. Vážně, takhle to je. Najdete ji právě v Hostivaři, tedy Praha 15. Ta ulice je poměrně krátká, má nějakých 150 metrů, takže ji přejdete asi tak za dvě minutky. Přesto má za sebou příběh dlouhý téměř dvě století. Abych vás ještě uvedl úplně do toho správného místa, tak jsme kousek od Hostivařského náměstí, je to taková klidná obytná část mezi starou Hostivaří a novější zástavbou. Dneska tu jsou hlavně bytové domy, minimum provozu a spousta zeleně. Nejjednodušší, jak se tam dostat, asi autobus nebo tramvaj, zastávka Hostivařská, jezdí tam 22, 26, 97, také autobusy 154, 175, 181 nebo 182. No a teď přichází ta otázka pro vás. Proč se tahle ulice, panebože, jmenuje jako Zemské právo? Proč se nemenuje třeba Zemská nebo Právní? No, ono to totiž zní, jako kdybyste šli na zkoušku z nějakého předmětu na právnické fakultě, jo. Zemské právo, dejte mi to za tři, ale ono to není jenom o právnících, ale je to o době, kdy Hostivař nepatřila ani šlechtě, ani městu. Přesně v tom je ukrytý příběh dnešní ulice, která se jmenuje Zemské právo, a my v tom budeme pokračovat už za chvíli u nás na Hit Radio City. A jestli jste někde z okolí Hostivaře a znáte ulici Zemské právo, tak mi napište 777 937 777.

Michael Schulte, Rehab a Better Me. No a taky další díl našeho pražského uličníka, kdy se procházíme vlastně po ulicích metropole. Představte si zemské právo, což teda není žádný předmět na právnické fakultě, ale je to opravdu ulice, kterou najdete v Praze v Hostivaři. A tak otázka zní jako jasně, proč se to zatraceně jmenuje zemské právo? Tak já si dovolím nejdřív takovou historickou vsuvku, jo. Zemské právo byl po staletí vlastně oficiální právní řád Českého království. Řešil vlastnictví půdy, dědictví, šlechtické statky a vlastně i takové fungování zemských úřadů. Takže bylo to něco jako právo celé české země. A teď to začíná být zajímavé ve spojitosti s tou Hostivaří. Protože v roce 1866 přešla Hostivař do vlastnictví země české. To znamená, že už nepatřila nějakému soukromému majiteli, nepatřila ani církvi, ale spravoval ji zemský výbor království českého, tehdejší vlastně samospráva země české. A Hostivař se tak stala takzvaným zemským statkem. No a přátelé, už jsme doma. Když potom v roce 1947 vznikla nová ulice, její název měl připomínat právě tuto část historie. Proto zemské právo. Takže ano, není to ulice právníků, ale je to odkaz na dobu, kdy tady hospodařila země česká podle tehdejšího zemského zřízení. No je to trošku kostrbaté a složité, ale tak to je. Ale upřímně, když někomu řeknete, že bydlíte v ulici zemské právo, tak předpokládám, že prvních pět

jsou Sunrise Avenue a my jsme Hit Radio City. Ahoj, na zemském právu cca před 20 lety sídlila firma, kde jsem pracovala, takže tu ulici znám. Já tak koukám na Google mapy a už tam postavili úplně jinou budovu, tak to píše Klára. Kláro, moc děkuju za zprávu. Ano, je to tak, protože když se podíváte dneska do ulice Zemské právo, tak možná vás překvapí jedna věc, jo. Historii tady moc neuvidíte. Naopak, většina domů, tak jak i psala Klára, tak působí poměrně nově. Velká část dnešní podoby ulice vznikla už vlastně během posledních dvou desetiletí. No a z původně té okrajové části Hostivaře se vlastně stala taková klidná rezidenční lokalita s moderními bytovými domy. Je to vlastně docela hezký kontrast, jo? Název Zemské právo vás sice vrátí někam do 19. století, ale k zemské správě Českého království, ale kolem sebe vidíte tu architekturu 21. století, takže docela zajímavé. No, hledal jsem dokonce i nějaké restaurační zařízení, nic moc tam nenajdete, jo? V ulici Zemské právo v podstatě žádné služby nejsou, žádný bistro, žádná restauračka, jenom ve vedlejším bloku je supermarket, ale jinak to vlastně nevypadá, že by v ulici byly nějaké další krámky či služby. Ale děkuju za to, že vysíláte se mnou a že jste se podíleli i na dalším dílu našeho pražského uličníka, a kdyby vy jste měli nějakou svoji oblíbenou ulici, o které byste chtěli mluvit a o které byste chtěli zjistit, jak to vlastně s ní bylo a proč se tak jmenuje, tak dejte vědět na 777 937 777. Další pražský uličník tady bude zase ve čtvrtek.

Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Skvělá muzika, kterou hrajeme u nás na Hitradio City. Mám pro vás jednu malou pozvánku, samozřejmě i se začátkem nového pracovního týdne. Pro vás večer po 18. hodině budeme mít jako vždycky výběr toho nejlepšího z let 80. 90. a nebo taky hity milénia. A s námi se můžete vrátit do doby, kdy vám třeba bylo 18, kdy jste nemuseli nic moc řešit, kdy vaším jediným úkolem bylo dojít na nejbližší diskotéku, tam si koupit nějaký levný alkoholický nápoj. Si pamatuju takové ty... Zalepilo nám to pusu, ale kupovali jsme to za strašně málo peněz, no. A tak i do téhle doby se můžete vrátit, a to vzpomínkami na ty největší hity od osmdesátek až po milénia. A v roce 2001 to se psala taková ta velká taneční éra, diskotéková, dance music, a jeden německý DJ na tom postavil v podstatě celou svou kariéru, pozval si kanadskou zpěvačku Robert Carter Harrison a společně udělali velký hit, který původně napsala Roberta, ale pak si to vlastně udělali dohromady. Rok 2001, ATB a Let You Go.

0: need.
1: Benson Boone a Beautiful Things. Přátelé, mám pro vás jednu dobrou zprávu.
2: Tak se nezlobně se takovej vůd. A neděle se s tebou na půl. A zapomněl jsem se tě
1: opět. 25 dní nám zbývá do velkolepé show, do koncertu roku 2026, u kterého samozřejmě nebudeme chybět a bude tam Marek Ztracený a budete tam vy. Letenská pláň, my se na to velmi těšíme. Ano, dneska jsme se dívali do kalendáře 25 dní. Takže doufám, že 7. srpna budete všichni připraveni a budete dobře poslouchat. A vy, kteří ještě váháte, takže lístek vemete útokem, protože pár jich ještě zbývá. Jo, já se na to velmi těším. Ode mě na rozloučenou za chvíli 12. hodina Nelly Furtado tady bude a taky Tommy Cash. A zítra přesně v 9 se budu těšit.

0: 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty v okolí pražského letiště. Tady probíhají a pokračují práce Aviatické ulice. Popojíždí také magistrála a to v obou směrech nabíráte zpoždění kolem 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Yeah.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nová letní výzva spolku Uklidme Česko vybízí turisty, aby se sebou kromě svačiny a vody do přírody přibalili také pytel na odpadky. Důvod popíše předseda spolku Radek Janoušek.
3: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme výherců během prázdnin.
2: Letní výzva potrvá do konce srpna. Záměrem revize krizové, obranné a související legislativy se dnes zabývá vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. No a šéf České unie sportu Miroslav Jansta dostane zpět zajištěné peníze. Částku 400 tisíc korun mu policie zajistila loni v únoru při domovní prohlídce, když byl obviněn v kauze Motol z legalizování úplatků. Podle šéfa centrály nelze prokázat, že by zajištěné peníze pocházely z trestné činnosti. Teď se ještě podíváme k nám. Začíná oprava stropu odbavovací haly hlavního nádraží a potrvá až do roku 2028. Prvních 126 dní ovlivní provoz na magistrále, kde zůstávají zachovány vždy dva jízdní pruhy, a to v každém směru. Rekonstrukce se dotkne také cestujících na letiště a parkování u hlavního nádraží. Více informací na webu.
4: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: V průběhu dnešního odpoledne většinou polojasná, skoro jasná obloha, maximální teploty budou letní, a to kolem 29 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, ano, srdcovky jsou tady s vámi, Kateřina Pechová, a doufám, že se těšíte, až se opět vydáme do světa poluzapomenutých songů, songů, které milujeme už spousty, spousty let. Simple Red, Milk and Sugar, Kelly Family, taky Bára Basiková, no a odstartujeme to společně se songem z roku 2010. Za ním stojí Jay-Z a Mr. Hudson. No a vzali si na paškál legendární song od Alphaville z roku 84, Young Forever.
0: Hit Radio City.
1: První dnešní srdcovka, Young Forever, jdeme na to.

0: Jay-Z a Mr. Hudson, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: V srdcovkách budeme pokračovat a teď se vydáme do roku 1991. Za jednou z nejikoničtějších českých zpěvaček. Teď mimochodem na Vevarech byl představen dokument, který sbírá obrazy a zážitky z jejich 50 let. 50 let na scéně od těch rokových začátků přes úspěchy v muzikálu, ale i ten osobní život. Řeč je o Báře Basikové. Ano, naprostá legenda české scény a my si zavzpomínáme na legendární song z roku 91. Další srdcovka je souměrná.

0: Welcome with me, Kelly Family, legendární zpívající rodina na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Song z roku 1979, mimochodem hlavní vokály má na svědomí teprve 12-letý John Kelly. Klobouk dolů, neskutečná práce. My se přesouváme k další srdcovce. Poskočíme trošku blíž do současnosti, do roku 97. Tehdy vzali starý song, jo, z roku 69, což se dělá dodnes, jasně. Covery jsou velmi slavné. Vzali takhle song Let the Sunshine In. To už vám možná napoví. No a německé duo Milk and Sugar asi taky znáte. Ano, a vytvořili jejich v podstatě nejslavnější single. A my si trochu toho slunce taky pozveme. It's so lovely.

0: Simply Red a Something Got Me Started, song z roku 91 jako další srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, song, který byl pilotním singlem k jejich komerčně nejúspěšnějšímu albu Stars. No už to máme skoro za sebou, je to tak, ale pozor, ještě nás čeká vaše srdcovka. Teď je ten čas, kdy vezměte svoje telefony, pište na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a ideálně i proč, ať už je to jenom to, že vám po každý zvedne náladu, nebo vás přenese za nějakou skvělou vzácnou vzpomínkou. Jakou srdcovku máte vy? Jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Sam Feld a Jonas Blue nebo Alex Warren, tak buďte s námi.

Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když jedeš

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Alex Warren, krásné odpoledne.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A my si dáváme teď ještě tu vaší srdcovku. Je vždycky těžký vybrat jenom jednu zprávu, ale věřím, že se mnou budete dneska souhlasit, že tohle je nádherný. Píše Líba. Moje srdcovka je, když si mě namlouval můj přítel a na výletě v Jihlavě v obchodním domě s mým 10letým synem mi nechal na celý obchoďák vzkázat, že mě miluje. A je to malá dáma od kabátu. To je tak hezký. Jo, jakože když někdo udělá takový ten ještě jako veřejný krok, prostě jako tady ti to nechám zahrát na celý obchoďák. Tak Líbo, teď to bude znít celou republikou a já doufám, že si to užijete všichni. Kabáti a malá dáma jako poslední dnešní srdcovka.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, 12.41, čas oběda, jo. Pokud máte po obědě ještě hlad, máte úplně klidně, při pondělku, povoleno dát si ještě něco. A není to náhoda, na dnešek připadá Den párku v rohlíku. Jako fakt. Já si myslím, že párek v rohlíku to je taková věc, která nás podle mě už od dětství vždycky jako potěší. Taková blbost, jo, taková blbost, ale je to kouzelný. Jediný, co je blbý, já nevím, jestli se vám to stává taky, ale jak se ten rohlík vždycky dole trošku jako proděraví, aby máte ten kečup nebo tu hořčici úplně všude. A stejně to tu lásku k párku v rohlíku neskazí. Tak kdybyste přemýšleli nad desertem, tak dneska je to jasný. Ty nejlepší songy k tomu za chvíli David Guetta a tedy Swims, taky Alizy nebo Damiano David, tak buďte s námi.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: lekce francouzštiny Alize v éteru Hitrádia těsně před 13. hodinou. Za chvíli si dáme Lady Gaga nebo Chada Craiga, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony se stále tvoří v okolí Černáku, tady počítejte z více auty v obou směrech, nebo také v centru metropole Vilzonova ulice kvůli opravám a zúžení. 10 až 15 minut platí to pro oba směry. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Cesty za hranice často vyžadují vyhledání směnárny. Ne vždy se ale podaří provést směnu výhodně. České zákony ji umožňují za určitých podmínek zrušit a získat své peníze zpět. Jak to funguje, popíše mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
4: Zákon umožňuje zrušit směnu bez udání důvodu, a to do 3 hodin od jejího provedení. Spotřebitel musí vrátit částku, kterou od směnárny obdržel, a směnárna mu vrátí původní peníze. Směnárna přitom nesmí účtovat žádné sankce ani poplatky. Lhůta 3 hodin začíná běžet již okamžikem uzavření směny.
3: A k odstoupení by také mělo dojít na pobočce, kde ke směně došlo. Na zahradě, na louce, v parcích nebo u školy. Místa, kde můžeme do konce týdne pozorovat motýly. Začíná druhé kolo celorepublikového sčítání motýlů. Akce Motýlí půl hodinka je pro všechny. Stačí pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy pak poslat prostřednictvím online formuláře. No a čerstvá wimbledonská vítězka Linda Nosková si na dnešním plese vítězů zatančí s Jannikem Sinnerem. Ten včera večer obhájil wimbledonský titul, když ve finále porazil Němce Zvereva. Teď se ještě podíváme k nám. O víkendu ze soboty na neděli se uzavře část Pražského okruhu. Probíhat bude demolice nadjezdů přes Pražský okruh v ulicích k Austisu a k zadní Kopanině. Práce se vyžádají uzavření úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Slivenec a Ořech. A to od soboty 7. hodiny večer do neděle do 11. hodiny dopoledne.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Odpolední teploty kolem 29 stupňů, letní hodnoty, k tomu polojasná, skoro jasná obloha, přibývání mraku až na večer a foukat by měl slabý, proměnlivý vítr.
2: Krásné odpoledne, minuta po 13. hodině. Doufám, že je vaše pondělí v rámci možností klidný. Co? A pokud vám už něco stihlo zkazit náladu, tak doufám, že další songy vám ji zase zlepší. Teď Martin Solveig, jdeme na to.

Chad Craig a Josie Scott právě teď v éteru Hit Radio. Lítáte rádi? Nebo patříte do té skupiny, která lítání nesnáší? Jo, to opravdu jsme rozděleni na dvě skupiny. To je v pohodě. A teď si představte, že se připravujete na let, jo, po dovolence z Barbadosu do Londýna a oni vám zruší na poslední chvíli let. A ne kvůli počasí, nebo tak. Jednoduše to musí zrušit proto, že posádka se na letišti opila. Ale jako opila, jak se říká, jak zákon káže. Ano, letuška tam v baru regulárně zvracela, stevarda museli odnést a proto museli British Airways zrušit let. Ano, kvůli opilé posádce. Jako takhle, pojďme si říct, že lepší, že to zrušili, než aby nechali ty opilí lidi jakoby s tím letadlem letět, jo? To je asi jasný. Pač i s letadlem se dá podle mě špatně zahnout, případně sjet do příkopu. Takže nakonec... To vlastně dopadlo dobře. Nevím, jak moc dobře to dopadne po tenhle bujarý večírek právě pro tu posádku. Každopádně, pokud se zrovna chystáte letět, tak až půjdete kolem letušek, nenápadně, jo, začichejte, jestli náhodou necítíte alkohol. Pitbull a Chris Brown právě teď.

0: Činašky a zadarmo posloucháte Hit Radio. Dneska velký den, dnes totiž slaví narozeniny legendární, fantastický herec Harrison Ford, 84. narozeniny. Muž, který přežil nástrahy galaktického impéria jako Han Solo. Taky zvládl tisíce hadů, ačkoliv je nesnáší, jako Indiana Jones. No a taky desítky let jediného manželství jako Harrison Ford. Obrovský respekt, on je neskutečný frajer. A třeba 2 roky zpátky byl na jednom rozhovoru s kolegy z filmu a moderátorka se ho ptala, jaký je vlastně jeho cíl? A on jí na to s ledovým klidem odpověděl, být slavný a bohatý. Jo, prostě frajer. Vzhledem k tomu, že slavný a bohatý už je spoustu let, no nic. Přejeme mu všechno nejlepší a vám posílám další hity. Za chvíli Linkin Park a taky Rihanna.
1: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je Rihanna v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne vám všem. No pozor, pozor, i dneska večer úderem 18. startuje Hit Radio Classic. Ano, přeneseme se a dáme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dneska je to extrémně nabitý, přísahám. V těch 3 hodinách to jsou songy, to nebudete věřit vlastním uším. Obří hlas, obří vlasy, Tina Turner chybět nebude. One T and Cool T, už v podstatě klasika, i to si dneska dáme. A abych vás na to navnadila, tak teď Robin Cook a Comanchero.

Silence. Disturbed as a sound of silence. Posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne a důležitá věc, prosím vás, jo? Opět tady máme terapii venkem, tento týden téma vaření venku. Jo, ať už prostě na ohni, jenom takový to klasický opejkání buřtů, anebo naopak třeba sofistikovanější záležitosti. Píšete nám svoje historky na hitradio.cz. No a jednu takovou přidala Ivana. Jednou jsme jeli do kempu a manžel chtěl ukázat dětem, jak se celé jídlo dá připravit na ohni. Rozhodnul se pro guláš. Koupil kotlík na oheň a pustili se do práce. Krásně vše nakrájeli, dali do kotlíku. Za nějakou dobu se to začalo vařit, tak to promíchával a hlídal. Nastala chvilka, kdy se projevilo špatně složení kotlíku, přimíchání trošku víc zabral a těsně před koncem hotového guláše se mu rozložila jedna nožička od kotlíku a celý guláš se vylil do trávy. Takže místo jídla z ohně měli langoše z kiosku. Ano, myslel to dobře a dopadlo to jako vždycky. Vaši historku z vaření venku nám napište na hitradio.cz. I tento týden soutěžíme o fantastické ceny, voucher v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz čeká na jednoho z vás. Vítěze vyhlásíme v pátek. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Roxette, Mikael nebo Shakira. Hit Radio.

0: dust, all that I adore.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nicky Jure v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Louis Fonzi nebo Ella Henderson, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržíte se ve Vilznově ulici při cestě směrem na Hlávkův most, v opačném směru magistrály hlásíte kratší kolonu před Václavským náměstím a v Novopatské jste nahlásili zdržení směrem od D10. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek měl v centru Prahy dopravní nehodu. Došlo k ní kolem 12:30 odpoledne poblíž stanice IP Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem. Vozidlo, které zajišťuje převozy krve, skončilo na střeše. Řidič sanitního vozu utrpěl zranění. Vláda neprodloužila regulaci cen paliv. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, poté se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Ministryně financí Alena Schillerová ale zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat. Tým středoškoláků z Prahy, Plzně a Hlučína získal v mezinárodní soutěži Turnaj mladých fyziků zlatou medaili. Pro Česko je to nejlepší výsledek od roku 1998. Soutěž se konala v Curychu a zúčastnili se jí týmy z 35 zemí. A teď ještě něco z regionu.
4: Začínají šarivary, filmové ozvěny Karlovarského filmového festivalu. Nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do neděle je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost. Tradiční přehlídka nabídne české filmy z hlavní soutěže Pramen nebo Čika Čeka a také oceněné filmy z Cannes.
5: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: V průběhu dnešního odpoledne většinou polojasná, skoro jasná obloha, maximální teploty budou letní, a to kolem 29 stupňů. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
6: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a samozřejmě ty úplně nejlepší hity. Nachystaní Louis Fonzi, taky Ella Henderson, ale teď už Imagine Dragons a Natural.

Imagine Dragons, Féteru, Hit Rádia, krásné odpoledne. A je čas. Po 14. hodině je čas dát si pravda nebo bullshit. A opět o tom rozhodujete vy. Pozor, průzkum, který ukázal, že 51% respondentů zvažovalo dovolenou s bývalým, když už ta cesta byla zamluvená. No, tak dámy a pánové, vzpomeňte si na nějakého svého ideálně fakt oblíbeného ex nebo vaší exku. Nevím, jak se řekne ženská ex. A představte si, že teď by před vás někdo postavil, tady máte ale dovolenou, jeli byste s ním, nebo s ní, nebo v žádném případě. Dává smysl jet se svým ex na dovolenou, nebo je to normální rozbuška? Pište na 777-937-777, pošílejte hlasovky na WhatsApp. Jsem moc zvědavá, jak vaši ex tuhle zkoušku obstojí. Hey, Fonsi.

Ella Henderson a Rudimental dohrávají v éteru Hitrádia. A my tu řešíme, pravda nebo bullshit. No a dneska, protože 51% respondentů by údajně zvážilo dovolenou se svým bývalým, pokud by ta cesta už byla zamluvená. Ptala jsem se, co vy? Jeli byste? Eva píše, jela. Však v letadle bych vydržela, že mi bere hned vedle mě kyslík a na dovolené all inclusive viděla bych ho zase až v letadle zpátky. Což jako by se asi dalo, jo? Zvlášť pokud by člověk přespal někde venku na lehátku. Andrea naopak píše, haha, ani za prachy bych nejela. Leda bychom měli každý svůj pokoj a já bych ho neviděla. No, to je ono, jo? Protože sdílet s tím člověkem stejnou postel, že jo? No, třeba byste se k sobě zvládli vrátit, jo? Těžko říct. Martin píše, za mě asi klidně, ačkoliv bychom se stihli pohádat už v letadle. Ale aspoň by to nebyla nuda. Je otázka, jestli tenhle druh zábavy preferujete, to je samozřejmě na vás. Pište dál, jeli byste se svým ex na dovolenou 777 937 777. Za chvilku to společně rozsekneme. No a do té doby třeba král popu Michael Jackson a Black or White.

0: Před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I

Lost Frequencies v éteru Hit Radio. Hezké odpoledne. A možná trošku děsivé odpoledne. Jedna mladá paní z Anglie si zašla na záchod, protože jí bylo divně. A porodila tam dvojčata. Jako, pardon? Ještě když se to stane s jedním dítětem, ale dvě? To je strašný. Údajně to byl děsnej fofr, ona ani nevěděla, že je těhotná. Což je jako naprosto šílený, jo. Obě děti zdravé, ona úplně všechno v pohodě, jenom teda ona a manžel malinka to v šoku, což chápu, jo, když si jdete odskočit a najednou přinesete dvě děti. To je naprosto šílený. Naprosto šílený. Jo, navíc se připravila, že jo, o takový ty stresující měsíce před porodem, což je možná vlastně dobře, ale i tak. Jestli se teď někdo chystáte na záchod, prosím vás opatrně. Jo, dávejte na sebe pozor, já už třeba na záchod nikdy nejdu. Ale ty nejlepší hity, ty vám dám za chvíli. Zara Larsson a teď už je tu Nirvana.

0: blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Začínají Šarivary, filmové ozvěny Karlovarského filmového festivalu. Nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do neděle je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost. Tradiční přehlídka nabídne české filmy z hlavní soutěže Pramen nebo Čika Čeka a také oceněné filmy z Kán.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit, hele.
4: Au, pryč.
0: Hit Radio City. Pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a excelent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

B.O.B. a Hayley Williams v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. 15. hodina před námi, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek toho pondělního odpoledne, pokud to v pondělí jde, ale já myslím, že jo, jo. Mějte se hezky, slyšíme se zítra, přesně ve 12, opět si společně dáme srdcovky, těším se na to, no a teď už další hity, tohle je Hunter X.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, kolona ve Vilznově ulici, jak před hlavním nádražím směrem na D1, tak směrem na Hlávkův most za Hlavákem a na Pražském okruhu kratší zdržení směrem na letiště mezi 15. a 16. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. V souvislosti s rekonstrukcí Plzeňské ulice dojde od středy k další změně. Podbělohorská bude v úseku mezi Plzeňskou a Mošnovou jednosměrná, a to ve směru Strahov. Od Strahova tak tudy auta neprojedou. S tím souvisí i změna ve vedení MHD. K tomu více najdete na webu dpp.cz. Praha 7 vypsala tender na stavbu nové základní školy v Holešovicích v Jankovcově ulici. Demolice budov, které stojí na místě budoucí základky, už začala a má být dokončena v říjnu. Pokračuje mluvčí městské části Martin Vokuš.
5: Když vše půjde dobře, rádi bychom na podzim navázali zahájením stavebních prací. V základní škole Jana Vodňanského bude 18 tříd pro zhruba 550 žáků. Chybět nebudou venkovní sportoviště, zahrada, velkokapacitní kuchyň, multifunkční jídel, která bude zároveň sloužit jako aula.
4: Škola vznikne na místě bývalé Přádelní ulice, kterou městská část plánuje obnovit a propojit tak Jankovcovu s nábřežím. Jaké to je být pianistou nejhorší zpěvačky všech dob a proč se jí přesto klanil celý New York? O tom pojednává komedie Krásná vzpomínka. Divadlo Ungeld ji dnes, zítra nebo taky 21. července nabízí na své letní scéně ve starobylé části Hradčan pod Loretou. A teď už si slovo vezme Bára Purkartová.
6: Fotbalový servis.
7: Bookmakeri zatím nemají úplně jasno v tom, jaké týmy se letos utkají ve finálovém zápase mistrovství světa ve fotbale. Kurzy na jednotlivé týmy v semifinálových zápasech jsou poměrně vyrovnané a značná část sázek míří na remízy. Španělsko, Francie, Argentina i Anglie drží první čtyři příčky světového žebříčku nejlepších týmů. Navíc byly i favority na celkové vítězství ještě před začátkem šampionátu. Pokud by semifinálové zápasy skončily tou nejpravděpodobnější variantou, do finále by se dostala Francie s Anglií. Sázkové kanceláře letos přijaly sázky za skoro 4,5 miliardy korun. Šampionát je tak jednoznačně nejvíce sázenou událostí v Česku.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Zítřek v Praze doprovodí převážně velká oblačnost, popolední se začnou objevovat přehánky nebo pouřky, ojediněle i velmi silné, večer mají srážky ubývat. Má srážek ubývat, nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů Celsia.
9: Práce končí, život začíná.
10: Jdeme na to, Praho.
9: Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
11: 3 minuty po 3 hodině, jasně, že jsme na značkách, máme odpíchnuto. A taky kromě Vincenta, který byl na dovolené, i Andrejka Bezděková, ahoj.
12: Krásné odpoledne všem.
13: Ahoj, já bych tě chtěl jenom opravit, já jsem nebyl na dovolené. Já jsem si sice dovolenou vzal, ale strávil jsem jí doma. Řekl jsem si, že to bude úžasný způsob, jak se zbavit veškerého stresu, nemuset cestovat. Skončilo to tak, že jsem týden vyklízel garáž, takže není to dobrý nápad, přátelé.
11: Doporučil bys našim posluchačům, že tedy dovolenou týden plus neplánovat doma nikdy.
13: Ne, buď se naučte nic nedělat, anebo jeďte někam, kde nemůžete něco dělat. Třeba jako já v rádiu, tady mám dovolenou.
11: A nebo, Andrejko, do Varu, že?
12: No, do Varu a tam si taky moc neodpočnete, protože tam máte tolik sociálních věmů, že vám je z toho až...
13: Bla.
11: Hele, dobrý.
9: Hit Radio City.
11: To je přesný popis. Tak takový, bla. Za chvilku i ve slovech, report z Varu, oficiálně to na Hit Radio City dneska ukončíme, jo, veškerou tu parádu. Je tady Andrejka, Vincent, Dominik a taky Víkend. Nedohlednu. Hezké odpoledne.

0: 10 minut po 3 hodině posloucháte Hit Radio City, Eva Farna a Miraj. S vámi na červeném rádiovém koberci Andrea Bezděková, Vincent Navrátil a Dominik Vršanský.
1: Přátelé, ve Varech, vy jste tam byli, vy dva.
0: My dva, jo.
1: Bylo zvykem, že ve Varech se dějou velký průšvihy. Mm-hmm. Vždycky jsme všichni čekali na nějakou velkolepou slávu, velkolipou, podívanou na skandál. Já jsem si vygooglil, co se tam stalo tento rok, protože nic se tam nestalo. Největší průšvihy ve Varech byly přešlapy v roubách, nevhodné doplňky a obutí a extrémní počasí.
2: Modní policie.
3: O těch přešlapech v šatech něco vím? Dostala jsem na Ložino, byť si myslím, že moje šaty byly nádherný.
0: Byly, viděli jsme všechno.
3: A pozor, nikdo si nevšiml toho, že jsem málem odešla bez šatu, protože taková ta vzádu, taková velmi citlivá stužka, která se tam vázala na to, že držely celé ty šaty, tak já jsem se o ní připravila. Musela jsem to sešněrovat svorkou a za mikropohybů jsem se doprovázela do auta.
1: Všichni pánové, teď prosím opatrně, až začnete googlit šaty Bezděková selhání, ať se nevybouráte.
0: My vám samozřejmě, přátelé, ale chceme předat i nějaký zákulisní info. A mě, Andrejko, zajímá, vy jste se sebou šli po červeném koberci.
3: Ano.
0: Co vy děláte, když zajdete za ty dveře termálu? Tam jsou novináři a co potom? Koukáte na sebe?
3: No, jako za prvý tě spadne kámen ze srdce, že jsi se nezamotal do svých vlastních šatů a taky rozhlížíš ty novináře, jestli vůbec někdo bude mít zájem s tebou dělat ten rozhovor, kolik jich bude a pokud a zda se někdo zeptá i na něco jiného, než co letos jedete dělat do Varu.
1: No a co jedete dělat do Varu?
3: Takže pětkrát odpovídáš na ty samé otázky a u šestého rozhovoru už se tak jakoby pousmíváš, protože si říkáš, mám po šesté zopakovat to, co už jsem pětkrát řekl. Jo, udělal.
0: A vylepšit to. Ideálně.
1: Ano, a my můžeme opakovat písničky, které jsme taky pětkrát zahráli.
0: To se neděje v rádiu, ne. Panečku.
1: Tahle je tady poprvý.
0: Kelly Clarkson, přátelé, Vary za chvilku oficiálně ukončíme, ale do té doby Because of You. Hezké odpoledne.

0: ty ruce spíš na volant, jo. 15 hodin 20 minut posloucháte pondělní Hit Radio City s vámi Dominik, Andrejka a taky Vincent. Zprávy z Varu, respektive oficiální ukončení. Já vám řeknu jenom takovou jednu insight, informaci, jo. Oni jsou to všechno normální lidi, co chtějí do tepláku. Těší se, až ze sebe sundají ty šaty, vzájemně někdy, a obleky, až to hodí pryč a pojedou domů. Každý mi opakoval to samý, že já se těším, až budu doma, já se těším. A
1: proč to je teda největší všechno... pravda.
2: No ale proč teda všichni přestíráte, že jako mě to tady vlastně hrozně nebaví, ale děláte všechno pro to, abyste tam každý rok byli a abyste byli strašně vidět, jak tam vlastně nepotřebujete bejt.
1: Ty seš kruťas. Jako dobrý, je to trošku navoněný, ale ty si to chvilku užíváš. A pak už si říkáš, jo, možná bych to zase vyměnil za špetku komfortu.
2: Pozerský celebrity.
0: No pozor, ale Andrejka byla, přátelé, v pozici, v které se málo kdo z nás ocitne.
1: A je to pravda, můj jeden z nejintenzivnějších zážitků bylo, že jsme dýchali společný vzduch s Dustinem Hoffmanem.
2: To je celebrita.
0: To je pán.
1: To ten, je velikost.
2: Ten určitě neříkal, já už se těším, až budu zase v teplákách. Ne, ten tam byl, protože tam patří.
1: Ano.
0: A ty jsi s ním dýchala stejný vzduch v ten den, co jsme dělali spolu rozhovor?
1: No na samém úvodu. Opening.
2: Andrejko, jak moc vzduch to byl společný?
1: Protože no jako... bylo nás u toho vícero.
2: Nebyla to jako nějaká ale... malá kukaň. Kde jsou košťata a trošku vzduchu.
0: No ne, že trošku Hoffmana.
1: Byl to plný sál fascinovaných lidí.
0: Nádech, teď to sdílíme spolu a přes éter foukáme na vás trošku Dustina Hoffmana. Ne, to byl Martin Hoffman.
3: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Levin, posloucháte Hit Radio City, 3 minuty po půl. S vámi Vincent, Andrea a taky Dominik. Pokud jste ještě dneska neotevřeli zprávy, nemusíte, my to uděláme za vás. Po Zlíně, Čelákovice v plamenech, to je hrozný, co?
1: Jak tam ten plamen došel?
0: Postupně.
1: Přes celou Českou republiku.
0: Přes celou, je to dálka.
1: Ve Zlíně hořely boty a v Čelákovicích hořely elektrokoloběžky.
0: No ale mě by zajímalo, víte, jak uhasit elektrokoloběžku? Já jsem se totiž doma, když jsem se, přátelé, díval na ty zprávy, hned podíval na balkon. V těch teplotách tam je ta naše elektrokoloběžka. Vzal jsem ji dovnitř. Věděli byste, jak to hasit?
1: No jasně, ty na ní musíš stoupnout. Musíš na ní dojet do jezera. Andrejko, máš tomu něco k naší úžasné analýze?
2: Já přemýšlím, jestli bych stejně měla chránit i svého skutra, který už je takovej matador a mohl by se každou chvilku taky vzítit.
1: Tohle jsou skoro skutři.

0: Za chvilku 3:15 posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent, Andrea a taky Dominik. Kamarádi, to je furt nějaká akce. Řešili jsme tady Vary, teď festiáky, že jo, Colors před náma, ale chce to ten červenec zakončit něčím velkolepým.
1: City Picnic! Dámy a pánové, největší akce historie. Je to trošičku jako srovnatelný s Woodstockem, bych řekl.
0: Je to dál, je to dál.
1: Je to dál.
0: Protože tam jsou celý rodiny.
1: No ale kdo tam bude teď na City Picniku?
0: Tak kromě nás dvou budem vás tahat z těch davů, co tam míří na parukářku a dělat s vámi rozhovory. Budem tam ve studiu, ale taky hrát komikazy.
1: Ano, naší improvizaci a budou tam i zpěváci, ale jiný, než byli na posledním City Picniku. Přece nebudeme stejní, ne?
0: No jistě, tentokrát třeba... Život prostě občas není
1: fér, až příliš krutej může se zdát. Víš, co mi došlo? On je pokáč a je to solitér. To by mohl být pokráč, když už je u těch karet.
0: Tomu řekni. Prosím, řekni mu to tam. Nebo například Jasmin, kterou znáte ze Snídaně šampionů.
1: Ona takhle hezky zpívá, jo?
0: Představ si.
2: To je hlas.
0: Já myslím, že spousta moderátorek hezky zpívá, že i třeba začínající moderátorek
2: no,
0: má zlato.
2: Ne úplně všechny.
1: Ty nám dneska něco
2: nedělejte
1: zaspíváš.
2: Nedělejte mi to.
1: Andrejko.
2: Nedělej to hlavně našim posluchačům.
0: Já se, přátelé, divím, že Karlovy Vary se letos obešly bez skandálu, protože Andrejka hned druhý den veřejně zpívala a já jsem ji k tomu donutil.
2: Donutil mě a já, když jsem viděla ty zraky, kteří mě tam lejzrujou pohledem, nemohla jsem jinak, než je o to... Obohatit.
0: Aspoň úryvek. Byla to lidovka, bylo to milé, hezké.
2: Byla to lidovka. Přátelé, jaká? Je to třeba nejhorší song, který jste kdy v životě slyšeli a protože vás máme rádi, dám vám to i vám. Náchodský zámeček z vršku kulatého a už mě má milá vezou bezoucného.
1: To je hezký.
0: City Picnic 37.
1: A víš co? A já taky mám lidovku.
2: A pojď.
1: Zarajte mě, muzikanti, dám vám paták. Zarajte mě, muzikanti, dám vám paták. Jestli jsem ho nezapomněl v starých gaťách. Co jsme za rádio?
2: Domy, je řada na tobě.
0: Jo, taky tu naši lidovku.
1: Zigmore,
3: víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio. Hit Radio. Come on.
4: Ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Před těmi dny vedra, co nás čekají, co jsou před námi, karibský rytmy Kygo a za pár vteřin celá. Šmaus, jdeme na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu se zdržíte od Rozvadovské spojky ke sjezdu na Ořech. Ve směru od D1 je na okruhu kolona zhruba mezi exity 15 a 16. Ve Vilznově ulici kolona jak před hlavním nádražím směrem na D1, tak od Hlaváku směrem na Hlávkův most. V Radlické hlásíte zdržení při cestě směrem od stanice metra Radlická na Smíchov a silný provoz je i ve Vrchlického a Duškově ulici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pěkné odpoledne. Dneska začíná oprava stropu odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do haly zatéká z parkoviště a z magistrály. Rekonstrukce potrvá až do roku 2028. Prvních 126 dní oprava ovlivní provoz na magistrále, kde ale zůstanou vždy zachovány dva jízdní pruhy v každém směru. Mural Ruzině už je hotový a Praha se díky němu zařadila mezi evropské metropole současné street artu. Monumentální dílo dlouhé 700 metrů vzniklo v ulici Vlastina. Více k tomu řekne mluvčí 6. městské části Marek Zeman.
6: Na vzniku murálu se podílelo 15 českých a 15 zahraničních umělců a každý z nich do tohoto díla otiskl vlastní výtvarný rukopis. Na realizaci bylo použito 1600 sprejů a 560 litrů akrylátové fasádní barvy.
1: Ta mural pomáhá chránit před vlivem počasí a prodlužuje jeho životnost. Do Řecka zítra brzy ráno odjede tým českých hasičů. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově v oblasti velmi ohrožené požáry v přírodě. Česko také dvěma vrtulníky pomáhá s hašením požáru na jihu Francie.
4: City Extra.
1: Zveme na náš další City Picnic. Parokářka se ve čtvrtek 30. července promění v místo plné koncertů, zábavy a letní pohody. Na pódiu se představí třeba písničkář Pokáč, dívčí skupina Lollipops, energická kapela La Tropical a také Jasmin, kterou znáte ze Snídaně šampionů. Vstup na City Picnic bude zdarma.
7: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: V noci bude v Praze převládat polojasno až oblačno, minima 19 až 16 stupňů. Zítra převážně velká oblačnost, popolední se mají objevit přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, večer má srážek ubývat. Teploty do 30 stupňů.
4: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: Posloucháte Hit Rádio City 3 minuty po 4. hodině. V kompletním složení je tady Vincent, Dominik a taky Andrejka. Ahoj.
8: Ahoj.
9: Ahoj.
0: Dneska jsme ještě neřekli vlastně, kam budeme hrát, do jaké části.
8: Do jaké části Prahy? To mě neba. Dneska budeme hrát do Brna.
0: Až tak daleko.
8: A víš proč? Protože tam něco skončilo. A já bych se s tím chtěl rozloučit. Oni se totiž rozhodli, že přestanou po 80 letech v Brně vyrábět traktory. A moje otázka zní, znamená to tedy, že Brno se stává městem?
0: Podle tebe je ukazatelem vyspělosti města, jestli vyrábí či nevyrábí traktory.
8: Jestli potřebují nebo nepotřebují traktory, ale možná za to může globální oteplování a obecní hospodářství končí.
0: Andrejko, udělej traktor.
8: Převzali jsme to, Brňáci, trhněte si.
0: No v tom případě asi jasný, co si budeme hrát. Děkuju za ten zvukový podkres, abych to našel, že?
8: Tak tohle si zpívala, Andrejko.
9: Hezky.
10: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

0: Já vím, to pondělí občas bolí, ale děláme, co můžeme. 4 hodiny 11 minut, posloucháte Hit Radio City.
1: Přátelé, vyhráli jsme Wimbledon.
0: Wow!
1: Bylo to těžký vzhledem k tomu, že jsme měli 100% šanci v tom finále, ale já bych rád vzdal hold neuvěřitelné cestě Lindy Noskový, ale hlavně jejím rodičům. Já nevím, jestli jste slyšeli ten příběh, ale to je něco tak nádherného. Já doufám, že o tom točí seriál a že budu mít tu čest hrát Lindu Noskovou. Protože ten příběh, kdy ona vlastně pocházela z prostředí, kdy její rodiče nechali všechny peníze bývalým partnerům, to ti teda dá motivaci. Potom se dali dohromady a aby mohli vůbec si dovolit nějakýho trenéra, což mimochodem její trenér, jestli se to nepletu, byl horník, jo, tak museli normálně sbírat a prodávat železo. A když jezdili na tréninky do Prahy, tak museli spát na nádraží. A tady ta holka, teda tak ta má drive, no jasně, proč asi? A skončí to tak, že vyhraje Wimbledon. Pro boha, jestli tady to není příběh, tak co je?
0: To je pro Hollywood.
2: Já miluju sport. Sport prostě připíše tyhle ty krásný příběhy a mě by zajímalo, jestli vy jste ten meč viděli. Vzhledem toho, mi něco napovídá.
1: Počkej.
2: A je to velká škoda, protože já bych chtěla vyzdvihnout i výkon Káji Muchový, která byla neuvěřitelná. Už to vypadalo, protože Linda měla třeba 4 set boly a už to vypadalo, že bude za hodinu vymalováno, ale Kája se dokázala dál hodinu rvát.
1: Akorát, že její rodiče očividně sbírali jenom stříbro. Nazdar!
0: Vzhledem k tomu, že já až teď pochopil, že meč není ten meč od Jindřicha ze Skalice, ale opravdu úspěch národa. Jax Jones.

0: Yes. Tak tohle muselo být naživo skvělý. Posloucháte Hit Radio City. 16 hodin 18 minut. Tohle byla Ray. S vámi Dominik, Vincent a taky Andrejka. Kamarádi, zůstaňme ještě u toho Wimbledonu, protože celý víkend se nesl v jeho znamení. Věděli jste o tom, že mají nádhernou tradici, že vítězka a vítěz Wimbledonu potom na tom slavnostním gala večeru spolu tancují? Mají společný tanec?
1: Aha, takže Jannik a Linda si to rozdali, ale prej to nebylo nic moc, jsem slyšel.
2: No, tak byl to takovej candrbál. Ale řekla bych, že na sportovce celkem obstojný výkon.
1: Proč sportovci neumějí tančit, když se umějí tak úžasně hejbat?
0: To je vlastně, no, fundamentální otázka.
1: Protože oni mají ty pohyby robotický. Víš, jakože...
2: No, jsou takový výbušný...
1: Účelový.
2: Neklade se tam moc důraz na eleganci.
1: Ale ty chodíš teď konstancovat.
2: Jo, ale taky jsem nevyhrála Wimbledon.
0: Zatím. Ale že si zpěvačka, to už posluchači slyšet mohli. No, protože já si všiml, že i spoustu zpěváků, kapelníků, co by mělo mít rytmus, tak jsou neskutečný dřeva.
1: No, a pokud jste i vy absolutní dřevo, třeba ve sportu jako Marek Ztracený, tak potom i pro vás máme něco neuvěřitelného, abyste dneska něco vyhráli. A to jsou nepoužitelný.
0: Hele, stačí napsat, jsem nepoužitelný na 777-937-777 a o Markovi se nebavíme náhodou, my jsme ho zmínili, protože máme na něj lístky, že?
1: No jasně, samozřejmě, no. Můžete vyhrát lupeny na jeho koncert, takže přátelé, naběhněte, napište nám, jsem nepoužitelný a společně si to dneska rozdáme.
0: 777-937-777 a letenská plán čeká.

rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radiem. Hit Radio.

0: Dvě minuty po půl páté, tohle je Adele na Hit Radio City. Vidíte, zrovna jsem si říkal, jaká je škoda, že zrovna nehraje Marka Ztracenýho. Ale vlastně Adele začala s tím, že uspořádala na jednom místě obří koncerty a přijďte si za mnou. No stejně tak Marek Ztracený a my na něj máme 4 lupeny.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: A co ještě máme na telefonu, Luci? Ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás.
3: Lucie, máš ráda Marka Ztracenýho?
2: Jasný, mám.
3: Co bys si udělala pro to, aby si vyhrála ty lístky?
2: No, pokusím se udělat všechno.
3: No, stačí vyhrát tady tu soutěž, kam až míříš, to je jako nemůžu, to by nechce nic příšerného.
0: A být nejrychlejší. 10 otázek, 10krát musíš odpovědět špatně, budeme se s Andrejkou střídat. Ty jsi taky ready?
4: Jsem totálně ready.
0: Stopky ready?
3: Stopky ready a začínají za 3, 2, 1, teď!
0: Kolik dílů má seriál Ulice?
2: Jeden.
4: Jak dělá orangutan?
2: Pít, pít.
0: Kdo zpívá v kapele Jelen?
2: Ruda.
4: Co patří do těsta na palačinky?
2: Špenát.
0: Kdo zpívá hit Disco příběh?
2: Lukáš Janeček.
4: Kdo se ukázal na červeném koberci ve Varech?
2: Káťa Pechová.
0: Zabroukej hit Mumuland.
2: La la li la la.
4: Jaké je křestní jméno tenistky Noskové?
2: Aneta.
0: Co patří do nealko mojita?
2: Ananasový džus.
4: Co si můžeme opéct u táboráku?
2: Auto.
3: Stop!
0: Tak, vydýchej, Luci. Dobrý.
2: Ano.
3: 48.05.
0: Značím čas.
3: To může být vítězný čas, ale to by musela být trošku rychlejší a všichni ostatní trošku pomalejší.
0: A ten čas jde.
3: Ale já ti věřím, že ještě, hele, je pondělí, čekají nás velký vedra, třeba vyhraješ. Já mám ale na tebe otázku. Řekni mi, máš nějaký kamarády, nebo byli toto tví spolužáci ze základní školy? Ruda, Lukáš, Káťa, Aneta?
2: Ne.
3: Znáš nějakýho Rudu?
2: Ne.
3: Dobře.
0: A chtěla bys?
3: Máme pro tebe večeři s Rudou. Ne, poslouchej mě, my ti gratulujeme zatím k ničemu, ale děkujeme ti za tvůj úžasný nasazení, za tvůj úžasný humor a za tvůj krásný smích. Jseš bombová, my ti přejeme nádherný týden a držíme ti palce.
2: Děkuju moc.
0: Měj se krásně.
4: Krásné zbytek odpoledne.
3: Papa.
0: Dobře, dojeď. Zítra stejný čas, stejný místo, 4 lupeny jsou stále ve vzduchu.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy, taky jsou na to tři jako my. Díky. Chris Martin nám do toho jede pod kres, díky. Je tady Vincent, smějící se Andrejka, že?
1: No, ano, ano, ano, jsme tu tři.
2: Ano, já jsem tady Dominik. Taky.
0: Ty jsi tady dvakrát.
2: Panečku, to je rádio.
0: Posloucháte Hit Radio City, ale... Já jsem netušil, co se tady stalo na IPáku nedávno a k smíchu to není.
1: No není, máme tu možná aspiranta na nejslavnější bouračku dne. Přátelé, Filip Turek na IPáku údajně trefil lékařský vůz a otočil ho na střechu. No hrozný jsou.
2: A v čem? Tak. V čem? Co řídil?
1: Řídil velký vůz značky...
2: Géčko. Jako, řekni mi, jak už víc chceš něco říct, než že v Géčku otočíš sanitku z hůru nohama.
0: Tam už nic není nad tím. Už dokázal to.
2: Musel bys vylíst ven v tričku Lacoste, límeček nahoru a dát pěstí malý holčičce. To už je jako jediný, co bys mohl udělat.
0: Prohlídli jste záběry z kamery, jestli to takhle nepokračovalo. Radši bych se mrknul.
3: Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Reklamy byly dlouhé?
2: No jo,
1: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: Jo, některý předělávky. Ne úplně přečí originál, ale hit to je. Za minutu už je tady 5. hodina. Dominik Šmaus se mrkne na cesty a potom jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Začneme na Pražském okruhu. Tady je kolona od D5 ke sjezdu na Ořech. V opačném směru čekejte zdržení mezi 14.5 a 19. kilometrem. Na magistrále počítejte se zdržením ve Vilznově ulici, a to v obou směrech. Zhruba 5 minut navíc naberete v Liberecké před Cínoveckou. Zdržení hlásíte i v Novopatské směrem na Kbelskou, taky na Štěrboholské spojce při cestě od Černého mostu. Na jižní spojce kratší zdržení před Barandovským mostem a taky ve směru na Černý most za Spořilovem, a na dálnici D1 kolona ve směru na Brno mezi 17. a 25. kilometrem zdržení kolem 40 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 17 hodin u aktuálně z Metropole, vás zdraví Michal Marenda. Praha přeplána letní provoz, to ale neznamená, že by se uzavřela třeba její městská knihovna. Naopak nabízí zajímavý letní program, tady je Simona Doušková.
6: Městské knihovny Praha jsme nachystali velmi pestrý letní program, můžete navštívit třeba letní čtenářské dílny pro děti nebo i pro dospělé, různá autorská čtení, ale i digitální poradny nebo výstavu, divadelní představení, popřípadě se zúčastnit nějakého deskového klubu nebo o herního odpoledne, výtvarné dílny, přednášek nebo třeba kreslení ve virtuální realitě je také možno vyzkoušet. Ale co máme teď aktuálně tento týden, proběhnou poslední dva večery multižánrového festivalu Knihovna na vlnách.
5: Na své si přijdou fanoušci i fantastických
6: pro
5: světů.
6: Pro fanoušky sci-fi a fantasy vzniká právě úplně unikátní letní pobočka, která se nachází v jedním z oblouků Negrelliho viaduktu v Karlíně. A tam se zájemci o sci-fi a fantasy mohou přijít zahrát různé deskovky, vypůjčit si knížku nebo se vyrobit nějakou postavičku. Program je také bohatý a vlastně informace o programu najdete na našich stránkách www.mlp.cz.
5: Kde a kde letní pobočku najdeme?
6: Od 1. července do 31. srpna funguje tahle letní pobočka v pilotním oblouku 36. rekonstruovaného Negrelliho viaduktu.
5: A co dál knihovna nabízí?
6: Kromě tradičního půjčování knih, co se nabízí, půjčujeme například CDčka, různá hudební nosiče nebo hudební nástroje jako ukulele nebo třeba i obrazy. Nabízíme samozřejmě volný prostor ke sdílení, ke studiu, ke diskuzím. Můžete si třeba stáhnout knihu na e-knihovna.cz, která je zdarma. To je pro ty, kterým se nepodaří navštívit žádnou z našich poboček. A jak už jsem naznačila předtím, knihovna vlastně kromě vzdělávacích a společenských různých setkání nabízí mnoho akcí, které jsou určené pro všechny věkové skupiny, od dětí až po seniory.
5: Tolik dnešní aktuálně z Metropole.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: A teď ještě počasí. Zítra bude nad Prahou převážně velká oblačnost. Popolední se začnou objevovat přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer má srážek ubývat. Nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů Celsia.
3: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radio City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: A taky 4 minuty po páté s Andrejkou Bezděkovou. Přátelé, tahle 5. hodinka vždycky znamená, že si jdeme něco zahrát.
8: Jupi!
9: Negoogli to! Fantastická hra, no, však vy se o tom dozvíte za chvilku.
0: A doufám, že se zapojíte, každopádně teď vychutnávejte hity. Padla cesta z práce.
3: Hit Radio City.
0: A my vám k tomu budeme hrát. YouTube a Beautiful Day. My to pondělí prostě vyždíme. Hezké odpoledne.

0: Jak vám to dneska šlo? Všecko dobrý? 5 hodin, 8 minut k tomu. S vámi Vincent, Andrejka, taky Dominik. A you too, beautiful day. Takhle při pondělku. No tak ale jdeme hrát, ne?
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
2: A přátelé, naše dnešní slovíčko, jehož význam společně budeme hledat, zní puchemuchka.
0: Tak, kvome, ještě...
3: Můžu poprosit o český překlad z francouzštiny?
2: To nemělo být francouzsky, dobře. Puchemuchka. Možná je to i puchemuška.
0: No, to mi zní spíš něco jako z východu.
3: Takže opravdu je to puchemuška?
2: Puchemuchka, nebo puchemuška.
3: Tady se nemůže člověk soustředit.
0: To tak bude něco tradičního, něco, co používali naše babičky. Já si představuju každou babičku, já že měla svou pošemušku.
3: Já vím, to je plácačka na mouchy.
0: Vábitko na mouchy, jo, aby jako, si mohla plácnout.
2: Jako pocemuška.
0: Pošemuška,
2: pošemuška.
3: A nebo takový to stínítko na buchty. Aby tam ty mušky nemohly jít.
2: Myslíš kalhotky nebo?
1: Nekoukli to.
0: Kamarádi, pište, raďte, myslím, že jsme vystřelili blbý typy, nebo se blížíme?
3: A tak nás naveď, jsme blízko?
2: No takhle, jste blízko tím, že to je nějaká hovadina, to určitě jo.
0: Jsme nebezpečně blízko.
2: A ne, velmi nebezpečně. Pošemuška. Ještě jednou vám to řeknu, co by to třeba mohlo být? Co třeba něco ruskýho?
0: To jo. Myslím, aj, že...
3: Je to něco k jídlu nebo k pití?
2: Ne. Není to totiž věc.
0: Situace. No přátelé, pomozte nám 777-937-777, my jdeme s Andrejkou přemýšlet.
2: A já ti ještě poradím, jo? Ty jsi strašná pošemuška.
0: A díval se přitom na mě, jo?
2: Ať a dej to tam písničku.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show.

0: Posloucháte Hit Radio City, 17 hodin, k tomu 13 minut. Vincent Andrejka a Dominik, dva z nás si lámají hlavu, co je to pošemuška.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Radio City.
2: No a možná už bysme nějaké tipy měli. Já mám konkrétně dva.
3: Ty máš dva?
2: Můžu to na tebe vybalit.
3: Vybal to na mě.
2: Jeden jako ty jsi hrozná pošemuška, takže takovej bazilišek, takovej škodílek, anebo žvanílek.
3: Takže škodílek nebo žvanílek? Dobře.
2: Je to úplně mimo nebo...
3: Hele, není to úplně mimo. Ten žvanílek vlastně nějakým způsobem není úplně mimo.
2: Tak domy?
0: Já jsem teď tady poutavě četl zprávy od vás posluchačů a zjistil jsem, že jsem dočet asi 20. řádek příběhu, který je fantastický, milá paní z Chomutova.
2: Ale nenapoví.
0: Ale je to úplně něčemu jinému.
3: Ano, dobře, tak tam ani to souvisí, tak jdeme zpátky.
0: Teď jsem to čet celou dobu.
2: Takže pošemuška, je to... takže možná drbna.
3: Ne, není to drbna, ale vlastně poradím ti takhle. Co dělá drbna? Proč se drbna ptá? Proč chce drbna něco vědět?
0: Chce mít přehled, chce mít vliv.
2: Ano.
3: Proč by to chtěla?
2: Aby mohla manipulovat s lidmi, vydírat.
3: Ne, já jsem vám právě strašně poradil a už vám radit nebudu. Takže mi řekněte, co je to pošemuška, nebo skončete.
1: Negoogli to.
0: Poslední tipy předtím, než ještě svěříme náš osud vám, 777-937-777. Pište, co je to pošemuška.
2: Ano, a takže chci... manipulátorka.
3: Ne, proč by byla manipulátorka? Proč by měla pošemuška být nějaká drbna? Proč?
0: Já ji neznám, znáte někdo pošemušku?
3: Proč? Já nevím. Pište proč.
0: Hele, on napovídá těmhle, napovídá, za chvilku si řeknem, snad.
1: Žádný internet, žádná AI, jen náš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City.

0: Legenda legend. A vy, či posloucháte Hit Radio City 18 minut po 5. hodině. A my se už 18 minut ptáme, co je to pože mužka?
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie.
0: S vámi...
1: Google to na Hit Radio City.
0: A už mi nechá doufám. S vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik. Poslední tipy.
2: Vence, už nás nenapínej.
3: Proč bych vás měl napínat?
0: Zjistili jsme, že to není věc, zároveň, že se nejedná o, vzhledem k tomu, že to zní jako východně rusky, o nějakou balící hlášku.
3: Já vám to řeknu. V Rusku je tady to zakázaný. Ten člověk, který by tady to dělal, tak by byl velmi rychle umlčen.
0: Jako volil různý strany, nebo...
2: Jo, já už vím.
3: Proč by to dělal?
2: Tak nevím.
3: Chcete to vysvětlit?
2: Donášení.
3: Ne.
0: Tam se za to platí,
3: je
0: dobře.
3: Je to opak donášení. Co je opak donášení?
0: Odnášení.
3: Odnášení si čeho?
0: Když informací.
2: Důležitých informací.
0: Do hrobu!
3: A jak si odneseš informaci od někoho? Jak já z tebe získám informaci?
0: Že ti řeknu vždycky.
3: No, a proč?
0: Protože tě mám rád.
3: Proč?
0: Protože jsme jedna duše.
3: Proč?
0: Protože to tak vesmír chtěl.
3: Protože pošemuška je člověk, který se furt neustále ptá, proč?
0: Aha, OK. Takže děti,
3: ano, který se furt ptají, proč, anebo já, to je můj případ. Někdo, kdo se ptá tak dlouho, až začne pochybovat o vlastní existenci. Je důležité eventuálně se na proč přestat ptát. Jakmile se dostanete pod atomy, přestaňte se ptát.
2: Takže já. Prostě zvíravý člověk.
3: No ale přemíru. Někdo, kdo není nikdy spokojený s tou odpovědí. Někdo, kdo chce vědět víc a víc a víc. A proč?
0: No, ono to dává, Andrejko, měli jsme to celou dobu před očima. Máš matriošku ruskou? Jo?
2: Ještě kousíte, chybělo nám pár dotazů.
3: Přesně, a matrioška odkryváš vrstvy a každým slovíčkem proč se dostáváš hloubš a hloubš a hloubš. No a proč? Protože jsme nejlepší rádio.
0: Panečku.

0: Radio City s vámi Andrejka, Vincent, taky Dominik, no a tohle, Teddy Swims. Vašek Noid Bárta. Ten teď nehrál, ale víte, co je? Václav Noid Bárta je zlatíčko.
1: Takovej český Keanu Reeves, všiml jsi z toho?
0: Vlastně.
1: Že vlastně spousta lidí ho má rádo, protože dělá takový jako respektuhodný činy. A teď jeden udělal.
0: Mm-hmm. Schválně, co bys na to vy, ženy a Andrejko řekla? Na takovýho svalnatýho borce, jako je Vašek Noid Bárta, když udělá ještě tak krásný gesto. On totiž měl koncert v Sychrově, kde bohužel do přední řady se drali fanoušci, ale blbý je, že za nimi seděli na židlích, který stáli nejvíc, tak tam seděli jiní fanoušci, kteří zaplatili víc za ten koncert. A on vzhledem k tomu, že byl nahypenej na tom koncertě a sezval všechny předně, takže neviděli, tak si řekl, hele, kdo chce, vrátím vám za ten koncert lístky. Prachy.
2: Takže se nechal unést, obdařil všechny zúčastněné, kteří chtěli pařit, a ještě má to srdce na dlani, že se chtěl revanžovat všem, kterým nebylo dáno.
1: Mně to přijde skvělý. Na druhou stranu všichni ty lidi, co seděli, si mohli stoupnout na tu židli a viděli by přes ty fronty.
2: Právě.
0: To nenapadlo.
1: Abych jim vrátili tam půl stupního.
3: Hit Radio.

0: v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Reklamy byly dlouhé?
2: No jo,
1: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: Posloucháte Hit Radio City, tohle je, netřeba představovat, Eva Farna, přátelé. A my, já doufám, že za chvilku, že ani ty jména říkat nebudeme muset a nebude taky třeba představovat. Dominik, Vince a Andrejka se loučí.
1: No jo, ale mrzí nás to, protože víte co, přátelé, a teď mluvím nejenom na vás, tady, co jste se mnou, ale na vás, co nás posloucháte, mě je s váma hezky. A Andrejka nemá zaplý mikrofon.
0: A ty mikrofony se naučíme.
1: Andrejka nemá zaplý mikrofon a chtěla vám říct, že
2: se mi bude stýskat.
0: Do zítřka.
1: Ty jsi tak plakala, že jsi zapomněla zaplnit mikrofon.
2: Já jsem se tak zalíkala, až jsem to tady chtěla ututlat.
1: Ona se stydí ještě. A v rádiu, když se stydíte, a tak se nečervenáte, protože červená znamená zaplej mikrofon.
0: To je moudrý. Rádiový pravidlo číslo 1. A u toho to končí.
1: Ahoj,
0: jako
1: lidi.
0: My dneska. Čau.
2: Ahoj.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu. Sweet.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí v Bubenečském tunelu směrem na Troju. Máme hlášené porouchané auto, počítejte se zdržením. Ve Vilznově ulici je kolona v obou směrech a na Pražském okruhu směrem na D1 zdržení od D5 ke sjezdu na Ořech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen paliv, cenové stropy tak budou naposledy platit v neděli. Ministryně financí Alena Schillerová ale zdůraznila, že její rezort bude ceny pohonných hmot i marže prodejců nadále pozorně monitorovat.
3: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. Jsme připraveni obratem znovu zavést cenovou regulaci. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
2: Důvody pro ukončení regulace cen bylo podle Schillerové i to, že Česko má nyní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Česko dál sužuje půdní sucho. Podle webu Intersucho je téměř v polovině republiky extrémní, což je nejvyšší stupeň. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka, déšť ovšem zasáhl jen menší část naší země. Ministerstva vnitra a obrany připraví novely, které umožní lépe zvládat krize. Úkol jim dnes uložila vláda. Šéf rezortu obrany Jaromír Zuna po jednání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Zemřel novozélandský herec Sam Neill, bylo mu 78 let. Znát ho můžeme například jako paleontologa Alana Granta z Jurského parku. Podle rodiny byl Neillův odchod náhlý a nečekaný.
4: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Zítra ráno a dopoledne může být zejména na východě republiky ještě skoro jasno, jinak má převažovat velká oblačnost, postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer má srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
5: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi Leona, tak si užijeme 80. 90. milénium. Startujeme právě teď. Billy Idol a nebo Erasure. Love to hate you. Tak hezký dobrý večer.

in the City. Hezký dobrý večer. To u nás v Praze máme taky velké horko. Já bych řekla, že v celé České republice. Doufám, že se máte krásně, že už většina z vás má padla v práci, nohy nahoře a už jenom leháro, odpočinek, relax, pohodička a naše Hit Radio v uších. Každopádně 10 minutek po 18. my pokračujeme dál to nejlepší z 80. 90. po milénium. Tak co říkáte téhle 90kové věci? Já si normálně vzpomínám na svoji pubertu, diskotéky, jojo, Wonderland, Passion Fruit právě teď a budou i Bee Gees a spousty dalších skvělých hitů. Hezké úterý, ne, pondělí.

0: Píše nám tady Tereza, ahoj Leonko, moc se mi líbí, jak hrajete, právě teď grillujeme na zahrádce a váš playlist je prostě boží. Pozdrav prosím skrz váš éter Terezu, Honzu, Janičku a našeho Pavlíka, jste super. Tak s Kasem vyřídila, pokračujeme dál, protože nás čeká Lucie a Panic, nebo taky spousta dalších skvělých osmdesátkových, devadesátkových hitů a jeden z nich je tohle. Taky bude, tak si na to počkejte, rozhodně nikam neodcházejte a zůstaňte s námi. Jsme Hit Radio.
1: Vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

milovaná. Hezký večer, 18 hodin 34 minut aktuální čas. S vámi Lea, posloucháte Hit Radio a před námi je Jay-Z, Beyoncé, to si dáme, Bonnie a Clyde, ale taky Diana Ross, která do konce 29. července dorazí do České republiky, konkrétně do Plzně, kde má svůj úplně první samostatný koncert v Česku. Takže kdo se chystáte, dejte vědět, protože my si ji právě teď dáme v éteru Hit Radio Classic.

0: Jay-Z, Beyoncé, Bonnie a Clyde. My tuhle pečku známe od Leoše Mareše, Terezy Kernlové, si ji trošku osvojili. Každopádně my pokračujeme dál. Před námi je spousty skvělých hitů. 80, 90, Millennium, Rafaela Cara nebo Wanty Kulti, To Unlimited a taky Baby Bird. Tohle všechno ještě do 19. hodiny. Až do 21. vám budeme hrát to nejlepší z 80, 90 a Millennia. Tak mějte krásný večer a díky, že jste s Hit Rádiem.
1: Hit Rádio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

need another hero. Božská královna všech královen Tina Turner. 8 minutek po 19. hodině. Posloucháte Hit Radio. My pokračujeme dál, protože před námi je i rocková balada pro rockový fanoušky a nadšence Škorpioni, Shen Be an Angel, ale předtím ještě taková taneční hopsanda Alcazar. Tak kdo pak si vzpomínáte Crying at the Discotheque, co na tuhle pecku? Když jsme trsali bokem doprava, doleva a tančili jsme, pili jsme a zpívali. Tak si to pojďme zopáknout a společně zavzpomínat. Jsme Hit Radio.

passion of the groove.

0: balada Škorpioni, Send Me an Angel. Tak já doufám, že jsme vám udělali velkou radost. Píše nám tady posluchačka Sonja Skřivic. Milá Leonko, si úžasná, pouštíš nádherné pecky. Je mi 60 let a rádio mám velmi nahlas. U toho otevřená okna a smažím řízky a tančím si. Je mi krásně, mám vás všechny moc ráda, zdraví Sonja Skřivic. Soni, moc krát ti děkuju za zprávu. Tak já doufám, že budeš spokojená i za chviličku. Co třeba Sandra, anebo Stardust a spousty dalších skvělých 80-kových, 90-kových až po milénium hitu. Tak buď s námi.
1: Hit Radio.

Radio. Když jedete na dovolenou. Volám, volám, volám. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Zítra mám Ready Kirken, právě teď dozněli z éteru Hit Radio Classic a před námi je božská skvělá Olivia Newton. Zaspomínáme na ní, protože její hity tady zůstanou pořád s námi, ale předtím ještě jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel a taky song, který se hraje při různých oslavách, narozeninách, party, celebration a fun factory. Let's have a celebration by the sea. Hezký večer.

Olivia Newton, John Physical. Právě teď doznívá z Eteru Hit Rádia a před námi spousty dalších skvělých hitů, třeba Mike Oldfield, nebo taky Vanessa Paradise, nebo Squeezer a jejich Saturday Night. Spousty další skvělý muziky, tak rozhodně zůstaňte s námi, protože až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénium. A kdybyste tohle chtěli poslouchat nonstop, tak si dávejte naše sesterské Hit Rádio 90. Nebudete litovat.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

pondělí večer, 13. červenec, posloucháte Hit Radio, hrajeme ty nejlepší hity, 80. 90. milénium. Jinak tomu nebude ani teď, typicky diskotéková funky věc. Jamiroquai přichází na scénu. Hezký večer.

0: Rádio stále s vámi, krásný dobrý pondělní večer. Pokračujeme dál, protože před námi je Bryan Adams, taky Sydney Youngblood a nebo MC Erik a Barbara, You Can't Stop. Miluju tuhle hudební dvojici a vždycky, když je slyším, tak si vzpomenu na ty zlatý devadesátky, kdy jsem na jejich hudbě vyrůstala. Dokonce MC Erik je můj dlouholetý kamarád, takže vždycky, když ho vidím, tak si zpíváme Do It, nebo You Can't Stop, a nebo Malý Aniel a spousta takových dalších skvělých hitů. Tak přesně tuhle pecku, You Can't Stop, si dáme za chvilku z éteru Hit Rádia. Buďte s námi.
1: Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio, před námi je zpěvačka, která má nezaměnitelnou barvu hlasu a dokonce před týdnem navštívila i Českou republiku, konkrétně 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A já jsem měla tu možnost být u toho, protože jsem byla součástí dvou akcí, kde jsem se prošla teda pomole, taky jsem si něco zabékala. No a ten večer tam vlastně vystupovala Anastasia. A bylo to naprosto neuvěřitelné. Nejenom to, že skvěle vypadá na to, kolik jí je a co má za sebou, ale tak nádherně a úžasně zpívá. Tak my si

0: Hit Radio Classic v plném proudu, nejlepší 80-ky, 90-ky až po milénium, hrajeme to nejlepší. Díky, že jste s námi, před námi posledních pár songů do 21. hodiny a já se s vámi pro dnešní večer rozloučím. Rozloučím? Ano, rozloučím jsem chtěla říct samozřejmě. Vidíte, už mi ten jazyk se mele, motá, říká si, co chce. Každopádně vám přeju krásnou dobrou noc, pokud možno zůstaňte samozřejmě na vlnách Hit Radia a zítra nezapomeňte stávat s naší snídaní šampionů. Mějte se krásně a ahoj!
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

spěte lépe, žijte lépe.